0: mama ví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Zdravím vás, rocková a metalová cházko. Je tady další epizoda pořadu Víkend, kterým vás dneska budu výjimečně provázet já, čili Ivo Raška. Jako obvykle nás čeká přehled několika událostí, které se udály v uplynulých 168 hodinách v hudební branži. No a jdeme hned na první dnešní zprávu, která se týká kapely Europe. Tahle švédská hardrocková legenda oznámila vydání nového studiového alba, které dostane do vínku název Come This Madness. To vyjde 25. září a povím vám, že fanoušci se opravdu načekali, protože tahle fošna bude jejich první plnotučnou nahrávkou po dlouhých 9 letech. No a jak už zbývá zvykem, na desce se objeví i zajímaví hosté, konkrétně Tobias Forge z kapely Ghost a Mikael Ackerfeld z Opet. Zároveň kapela oslaví 40. výročí svého nejslavnějšího hitu a alba The Final Countdown. Turné k tomuto výročí odstartuje na podzim a jednou ze zastávek bude i Ostrava, kde vystoupí jako hlavní hvězda megakoncertu Rádia Čas. Tady je ale Europe a jejich pilotní single One on One z chystané desky.

V rockovém světě teď rezonuje hlavně jedno jméno – Metallica. Pokud patříte k fanouškům, kteří nedají dopustit na jejich éru z konce 90., mám pro vás skvělou zprávu. Kapela oficiálně potvrdila, že legendární album Reload dostane letos v červnu nový remasterovaný kabát. A nepůjde o žádnou chudou edici. Metallica do světa vypustí speciální set, který je doslova splněným snem každého ortodoxního fanouška. Čeká vás remasterovaný zvuk na dvou vinilech, neuvěřitelných 15 disků nabitých demosnímky, raritami a také živáky z tehdejšího turné, 4 DVDčka s dosud nezveřejněnými záběry ze studia a také koncertními záznamy, no a k tomu hromada sběratelských bonusů, včetně třeba 128-stránkové knihy. Tak tohle všechno bude k dispozici od 26. června. Pokud si ale chcete zkrátit čekání třeba něčím hudebním, tak kapela vyhlásila výzvu Get the Reload Out. Stačí na sítě pověsit svůj cover na jakoukoliv věc z téhleté desky a můžete vyhrát box podepsaný celou kapelou. Tak co, oprášíte kytary a zkusíte štěstí? My si teď tuhletu éru Metallica připomeneme jedním z největších hitů té doby. Tady je The Memory Remains.

Pokračuje pořad Víkend, který můžete jako obvykle sledovat na obrazovkách televize Rebel a nebo poslouchat audiostopu na frekvencích Rádia Čas roku. No a nyní by měli zbystřit zejména fanoušci numetalu. Legendární Korn jsou totiž po 4 letech zpátky s úplně novým materiálem. Právě teď vypustili single s názvem Reward the Scars a k němu rovnou naservírovali i vizuálně našlapaný videoklip. Skladba ke všemu vznikla v docela zajímavé kolaboraci. Stala se totiž součástí soundtracku k nové expanzi hry Diablo 4 s podtitulem Lord of Hatred. Sám frontman Jonathan Davis přiznal, že je dlouholetým fanouškem Diabla a temnota téhle game si mu k tvorbě Korn skvěle sedla. Takže pokud máte rádi syrové emoce a temnou atmosféru, tohle vás rozhodně nenechá v klidu. Pojďme si to dát. Korn a jejich novinka Reward the Scars.

Poslední dnešní zpráva v rámci pořadu Víkend bude mít tak trošičku bulvární nádech. Rockový svět má totiž nový hvězdný pár. Sally Erna, zpěvák z Godsmack, a Dorothy Martin, kterou znáte jako lídrini kapely Dorothy, oficiálně přiznali, že spolu chodí. Mimochodem, pokud by vás to zajímalo, tak věkový rozdíl mezi nimi činí 18 let. Každopádně to vypadá na pořádnou love story. Dorothy se během rozhovoru nechala slyšet, že je do Sallyho zamilovaná až po uši, cítí se s ním v bezpečí a prý se spolu pořád smějí. Dokonce spolu už nahráli i společný song s názvem Set Me Free. Ale žádný slaďáček rozhodně nečekejte. Tak uvidíme, jestli jim tohle rockové spojenectví vydrží, každopádně jim to spolu moc sluší. Teď si dáme jednu věc z jeho domovských Godsmack. Já se s vámi zároveň loučím a někdy příště se budu těšit zase naslyšenou a naviděnou.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Dobré nedělní ráno, nezbedníci. Od mikrofonu Rádia Čas Rock vás zdraví, vítá Aleš Krejčí. Stávat, makat, cvičit. No dobře, tak ne. Kdo teprve před chvílí otevřel oči, mějte suprové probouzení a rozjezd pěkného nedělního dne. A ti z vás, kteří jsou už dávno od brzkých ranní hodin, jako třeba i já, aktivní a makají, a jde vše pěkně od ruky. Máme před sebou, doufám, že pro vás, příjemné 4 hodiny vysílání. Mnozí jste možná postřehli, že máme víkend speciál s názvem Víkend v 90, takže určitě na tuto vlnu naběhneme i dnes. Tolik úvodní slova, teď vám ještě představím malý vhled do toho, jaká muzika zazní. Mám tady pro vás třeba Briana Adamse. Nebo kapelu Nová růže. To je pecka. A taky zazní Sabaton. A já už tedy odpaluji tu naši rockovou raketu. Pěkné ráno z Rádia Čas Rock vám přeje Aleš. 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: kapela Lauter na rádiu Čas Rock. Máme 9 hodin 10 minut neděli 3. května. Rokeři, dnes nás čeká krásný, prosluněný den. Venku už je dávno nádherně a má být takto hezky po celou neděli. Dokonce nás čeká teplota v maximech okolo 30 stupňů Celsia. Někteří se uvaří, jiní teplomilci si budou rochnit. V tomto povedeném dni slaví svátek všichni Alexové, Alexejové, takže vše nejlepší borci. Jméno Alexej je řeckého původu s významem obránce, ten, který brání. V Česku to příliš časté jméno není, pouhé desítky jmenovců, takže nás bohužel nemá kdo bránit, ale tak my si poradíme. A pomůže nám v tom určitě i náš Milanos Gelnaros, který vám už netrpělivě chce představit horoskopy na celý nový týden. Tak Milane náš, na co čekáš? Mikrák fičí, div nedočkavostí nesyčí.
1: Počátek týdne bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína. Intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Střed týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že lze předpokládat náhlé pozitivní změny v uplatňování záměru mocných a moci obecně. Nadít se tak můžeme zásadních změn. Konec týdne bude poněkud klidnější, emoce prožívány méně extrémně, i když sklony k milostným úletům budou docela časté a intenzivní. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
0: No krásné, děkujeme za horoskopy, Milane. Počkej, cože? Aha, ta káva je ještě pořád slabá. Tak to už ti jedině můžu přinést celý kávovník a můžeš žvíkat, co já vím, třeba jeho listy. Rádio Čas Rock.

0: Čas rok.
1: I v neděli spolu pokračujeme tématickým víkendem s názvem Víkend v devadesátkách. Kdo má, tak jako já, rád devadesátkový rock a metal, klidně se mi tady do studia ozvěte do SMSek nebo na WhatsApp, které kapely a desky z této doby preferujete. A my jdeme na naši první nedělní kapelu. Mám tady pro vás bandu Slipknot. 90. léta byla v rockovém světě převážně grungeová. Objevovaly se ale naprosto samozřejmě i jiné, tehdy nové styly. Například industrial metal, nu metal, alternative rock, různé slataniny stylů, anebo těžko zaraditelné styly. Do kategorie nu metalu můžeme rozhodně zaradit smečku Slipknot. Jejich hudba, kombinézy a masky vylezly na povrch z těch nejhlubších zetlelých míst země v roce 1995, aby řádně nakrmili naše uši pořádným metalem, ze kterého nám budou všude lítat vlasy, i těm bezvlasým. Z toho, jak urputně a plně automaticky třepeme hlavou na jejich rytmy. Ačkoliv tato banda vznikla v půlce devadesátek, jejich debut se vynořil až v roce 1999, ale kvalitní a plný emocí, aby o sobě dali řádně vědět a zařvali na tehdejší metalovou scénu Hej, my jsme tady! A já vám teď dám o nich vědět songem Wait and Bleed. Ne bleed jako pivka před hospodou, ale z angličtiny bleed v překladu krvácet. A to právě z jejich debutu.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, máme 9 hodin 34 minut, neděli 3. května. Právě dozněla kapela Hoobstank se songem The Reason, což je v překladu důvod. A důvod, proč teď k vám mluvím, je ten, že máte možnost si napsat, zavolat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Ten stroj seš ty s kapelou Nová růže. Posloucháte Rádio Čas Rock. A mě už se sem dovalalo vlastně dohromady několik posluchačů, tak vás vítám, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny, co poslouchají.
0: Plné auto lidí tam je, tak zdravíme všechny do auta.
1: Ano, tak.
0: Tak rovnou povídejme, co za song, komu a tak dále.
1: No, mělo by to být pro mé děti, Pájo a Kristinko, Whisky and the Jar, taky pro moji ženu. A to by do rady, anebo hrají dobře.
0: Děkuji moc. Tak fajné. Dobře, díky za zavolání a ať vám cesta dopadne dobře a všichni jsou spokojení.
1: Jo, děkujem.
0: Tak jo, mějte se krásně všichni. Ahoj, čau.
1: Taky, čau.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: doplňků. XXXLutz.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: rádiu Čas Rock právě doznívá Greta Van Fleet. A ještě než vám tady pustím Sabaton, tak mám pro vás takový malý nedělní vtípek, tak poslouchejte. Zloděj přijde k chlapovi v noci v parku a říká: peníze nebo život? A občan nebo chlápek odpoví: no, já nemám ani jedno. A zloděj: jak nemáš ani jedno? A ten chlap: protože jsem ženatý.
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.

Neděle 3. května, 9 hodin, skoro 57 minut. Posloucháte Rádio Čas Rock. Právě dozněla kapela David Koller, nebo lépe řečeno David Koller, Chci zas v tobě spát. No, letí to jak z okna pytel smetí. Blíží se 10. dopolední a teď už možná i ti, kteří byli v alkoholovém opojení, se už dávno probouzejí. Takže dobré dopo. Probrali jste se do neděle 3. května ještě jednou. Ještě není pondělí, buďte v klidu. V 10. neboli v té 10. hodině se zmíním o chystaném megakoncertu. Následovat bude tematický víkend s českou kapelou Alice a množství jiné hudby, jako třeba Volbeat. Nebo dáme kapelu Kiss. A co říkáte třeba na Cinderellu? To je klasika, co? No a ještě než vás propustím do víru hudby Rádia Čas Rock, tak zmíním krátce počasí. No když nakouknete ven přesně takhle, to bude vlastně celý den. Teplota je průměrně v Česku na hodnotě 19 stupňů Celsia, pomalu se to zvedá, na většině území jasno. Ostrava hlásí aktuální teplotu 25 stupňů Celsia, jasnou prosluněnou oblohu s velmi mírným větrem. Tak jo, muzika čeká, hezké dopoledne rockeři.

0: nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Rockeři, určitě jsou mezi vámi fanoušci kapely Europe, takže určitě znáte jejich nejslavnější album The Final Countdown. A vzhledem k tomu, že je to už 40 let od vydání tohoto alba, rozhodli se to chlapi této kapely pořádně oslavit evropským turné. A právě v rámci tohoto turné mají v Česku jedinou zastávku na megakoncertu Rádia Čas. Wow, to je šviha. A i vy u toho můžete být. Megakoncert Rádia Čas nastane 21. listopadu v Ostravar Aréně od 17 hodin. Do té doby sice ještě uběhne spoustu víkendů, ale vstupenky jsou dávno v prodeji, tak neváhejte. Lístku je několik typů podle sektoru, kde se budete chtít nacházet. Nejlevnější v ceně 899 korun, nejdražší 1299. Určitě mrkněte na stránky časradio.cz, kde na tuto akci naleznete odkaz a můžete i zakoupit vstupenky. Na megakoncertu zazní mimo Europe i David Koller nebo Olympic. Takže zapište si do svých poznámek, mozkových závitů, 21. listopadu o 17 hodin, Ostravar Arena, megakoncert Rádia Čas. Časrock.

0: Víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Tématickým víkendem v devadesátkách valíme dále s českou kapelou Alice. Tak jako celá 90. léta přála novým věcem, novým vznikům, i na hudební scéně tady u nás vznikala zajímavá uskupení. Kapela Alice se dala dohromady v roce 1990 bubeníkem Jiřím Jakešem Milým, který do skupiny přitáhl Dana Bártu jakožto zpěváka. Bohužel až tak dlouho neexistovali, poněvadž výše zmínění hoši měli i své další hudební projekty, které je velmi časově zatěžovali. A tak se v roce 1997 pomalu utlumili a žádné nové songy nevydávali. Dnes vystupují pouze sporadicky, a to v původní sestavě. Dokonce se zastavili v roce 2023 na festiáku Holba Rock na grilu. A představte si, že videoklip k songu Slepej, mladej, blbej se objevil i v americké MTV. My si ale dáme song Hej ty.

0: devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
2: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
3: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
2: A jaká, tati?
4: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
5: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku new metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, 10 hodin 32 minut, neděle 3. května. Kapela Skillet to má pro tuto chvíli na Rádio Čas Rock za sebou, ale před sebou máme ten váš song na přání. Zavolejte si, napište si o něj na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s Rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Paris Fool od Cinderely. Posloucháte Rádio Čas Rock a mě do SMS centra dorazila zpráva od Petra z Bystřice, který by chtěl vzhledem k tomu víkendu 90. zahrát něco od Alice in Chains pro všechny poctivé rockery a metalisty. A já toto přání samozřejmě mile rád splním. Alice in Chains jsou srdcovka. Vybral jsem titulní song legendárního alba Dirt, takže hned po reklamách jdeme na to.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Na rádiu Čas Rock se představila kapela Lilyhammer se svým songem Feel Something. A teď vám řeknu zase takový malý vtípek. Pane doktore, mám zácpu, stěžuje si pacient. Doktor mu tedy předepíše čípky. Za týden pacient přijde, že nezabrali. A další týden to samé. Doktor jen tak mezi řečí prohodí. Chlape, vy ty prášky snad žerete. A pacient se rozčílí. Ale to si snad myslíte, že si je strkám do zadku?

Už jste sfoukli tu svíci? Kapela Insania se songem Sfoukni za mě svíci. Posloucháte Rádio Čas Rock, 10 hodin 57 minut, neděle 3. května. Polovina našeho společného vysílacího času je vlastně už skoro za námi. Téměř tady máme 11. hodinu, v ní toho máme docela dost, takže se zapotíme, nebo aspoň já. Vzhledneme do aktualit Moravskoslezského kraje, pokračovat budeme i 90-kovou hudbou v rámci tématického víkendu, uslyšíme i novinku týdne a muziku v podání Counting Crows. Nebo zhlédneme z majáku s kapelou Forest Jump. A taky zazní Puddle of Mud. Ne, pecka. Tak mějte příjemné dopoledne, rockeři.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Rosničák Aleš přichází s počasím. Teplota samozřejmě stoupá, vzhledem k tomu, jak je venku hezky. Průměrná teplotní hodnota v Česku je na 22 stupňů Celsia. Stále je mezi námi jasno, bez mraku, kromě tedy západu Čech. Ostrava hlásí 26 stupňů Celsia. Užívejte neděli, třeba i ve společnosti Rádia Čas Rock.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz

0: Friday on my mind od Garyho Moora právě doznívá na rádiu Čas Rock. No, pátek ještě daleko, máme neděli 3. května, ale teď, milí rockeři, usadit nebo ulehnout, ticho, klid, nic neříkat, protože právě teď si vyslechneme okénko Moravskoslezského kraje, které si pro vás připravila Marcelka Fabiánová. Dovíte se, že Moravskoslezský kraj spouští cenu hejtmana kraje, také anketu Osobnost Moravskoslezského kraje a další aktuality. Marcelko, předávám slovo.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos spouští cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Zároveň otevírá i anketu Osobnost Moravskoslezského kraje a ocenění dobrovolník. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v září a více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Ceny za společenskou zodpovědnost nebo i osobnost Moravskoslezského kraje vyjadřuje především respekt a úctu, ať už k firmám, organizacím nebo jednotlivcům, kteří dělají něco navíc, jak pro občany Moravskoslezského kraje, tak pro Moravskoslezský kraj jako takový. Myslím si, že ta společenská zodpovědnost je nesmírně důležitá. A my, byť se ta pravidla soutěže průběžně mění, tak se snažíme reagovat vždycky v daném roce na aktuální dění.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj opět podpořil i další sociální bydlení v regionu. V Pržně na Frýdecko-Místecku v areálu organizace Náš svět nechal vybudovat dva malé domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Projekt za více než 20 milionů korun vznikl díky evropské podpoře a rozpočtu kraje. A jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopec, klienty čeká domácí prostředí.
4: Super je, že každý klient má svůj samostatný pokoj. Určitě se každému musí v tomto domečku líbit, protože je to nové a je to i funkční a jim přeju krásný pobyt. A co by mělo zaznít, to je pobyt ne na několik měsíců, ale na celý život.
2: Klienti budou podporováni hlavně v oblasti vedení domácnosti, nakupování, také hospodaření s penězi, upevňování kontaktu s rodinou a přáteli, trávení volného času nebo dokonce hledání zaměstnání. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vaškem v 90kách na rádiu Čas Rock.
1: V rámci tématáku s názvem Víkend v 90kách si dáme legendu grunge. Hádejte, která grupa. To určitě ne, bude kapela Nirvana. Budu se bavit o legendární hymně 90. Smells Like Teen Spirit. Tato ikonická skladba z alba Nevermind z roku 1991 sebou nese pár zajímavostí. Název songu vznikl rýpnutím tehdejší zpěvačky punkové kapely Bikini Kill, která kdesi na zeď Kurta Cobaina napsala Kurt smells like teen spirit, tedy Kurt jde cítit po teen spiritu. Teen spirit byl tehdejší název deodorantu, který používala přítelkyně Cobaina. No a zpěvačka si tímto do něj prostě rýpla. Cobainovi se časem tento song zprotivil, poněvadž se stal komerčně úspěšným a zněl všude, což se mu nelíbilo. Nestalo to. Mimochodem, píseň se snažila napodobit styl kapely Pixies, a to svou dynamikou. Videoklip k songu získal 2 ceny MTV Video Music Awards jako nejlepší nový umělec a nejlepší alternativní skupina. Ačkoliv MTV nechtěla píseň zprvu příliš hrát, nakonec sami uznali, že jim videoklip od Nirvány změnil docela televizi a přitáhl novou generaci diváků. Tak pojďme na song, a to rovnou v živé verzi.

0: Na rádiu Čas Rock v neděli 3. května 11 hodin 32 minut dohrála kapela Puddle of Mud se songem Control. No a ovládat nebo řídit můžete i vy teďkom. Náš playlist Rádia Čas Rock, protože si můžete zavolat nebo napsat o ten svůj song na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné...

0: Na rádiu Čas Rock doznívá Elán a já mám na drátě Jirku z Moravy. Ahoj!
1: Zdár.
0: Čau. Tož dobré. Co ty?
1: Já v pohodě. Ráno vyprošťovák, jo, protože včera se akce zdařila. Manželka si vytáhla nějaké desky, tak se tančilo, myslím, o půlnoci. Jo, a říkám, a ráno jsem musel jít pouklízet v kotel, rozvést vlastně jítrnice a tlačenku a polívku a teď už mám šábes.
0: Teď už máš šábes.
1: Akorát, že včera toho měl hodně. Já ten tisíce aj psal, jestli byste mu ten kamarádovi zahrál.
0: Já vím, byly tam nějaké zprávy, ano, vím.
1: Ten Pražáka, takže mu to dáme teď, no.
0: Tak mu to dáme teď, takže jsme vybrali Zubatou a dal jsem tady no. Živák do playlistu, takže to bude pěkně v živé verzi. No, takže ano. Teda to bude no. Tomu tvému kamarádovi, no a ještě něco z něho říct, myslím teďkom.
1: No, my jsme jezdívali jako puberťáci, že, po takovýchto akcích, protože žádné jinakší nebyly, než jsme potom začali jezdit do Maďarska na Iron Maiden, Queen, Dark Straits a tak dále, Scorpion. Tak my jsme byli v Břeclavě, no, na pražském výběru a zastaví nás policajti, odvezli nás na výslech, co tady děláme, poštali jsme a blablabla. Kam už byl hrdina a dostal pendrekem po chodidle.
0: Těžké časy to byly. No, možná to dodnes v úvozovkách cítí, ne?
1: No, asi ne, protože to už je
0: to už je roku,
1: v nějakém 85. 6. nebo tak nějak. To už prostě, no. To už můžeš akorát o tom jenom vykládat.
0: No jo, no, to už je historie tohleto.
1: No. No a pak se to vlastně roztrhlo, že jsme začali jezdit do Maďarska, jo, tak jsem byl dvakrát na Iron Maiden a na Queenech, co si hodně vážím,
0: tak to
1: toho
0: pecka.
1: Koncertu. No a pak se u nás roztrhl pytel, že s těma koncertama byl Masters of Rock, jo, Rockcastle teď nový, potom ještě něco bývá nahoře, jak je Hradec Králové, to už ani nevím, jak se to jmenuje, takže dneska těch kapel je prostě tolik, že najít fakt aspoň nějakou, co by tě držela, jo, nebo že by si tam zabroukal, je hodně málo. Jako mě, za mě jsme včera vzpomínali, takže vytáhl jsem Floydy, vytáhl jsem Novou růži, vytáhl jsem Genesis, jo, takže jsme si pouštěli tady takové ty staré.
0: Staré poctivé fláky. Tak jo, já ti, no
1: asi,
0: ještě
1: asi
0: co?
1: Asi ty Pink Floydy, jo, protože to je asi nesmrtelná muzika.
0: To máš pravdu. A dobrý vkus. Tak ti děkuju za příjemné povídání, hezky jsi to všechno pověděl, díky i za výběr songu a máš to teda připraveno, tak měj hezkou neděli.
1: Tak jo.
0: No,
1: kdy
0: měj se.
1: A posluchačům tež.
0: Díky, čau, čau.
1: Ahoj.
2: Která do přišla,

7.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne tentokrát přichází britská metalová partička Tail Gunner, která má opravdu velké cíle. Chce být nejlepší kapelou světa a stát po boku takových velikánů, jako třeba Judas Priest, Iron Maiden a dalších. Našlápnu to mají opravdu dobře a jestli se jim to daří, tak o tom si můžeme udělat obrázek sami, a to jak v červnu ve Spáleném Poříčí, tak i v prosinci ve Zlíně, anebo právě teď na Rádiu Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Third Eye Blind, tak se jmenuje kapela, která právě dozněla na rádiu Čas Rock. 12. hodina, skoro tady rockeři. Blíží se čas výkrmu, kdo si právě pochutnává, nebo v nejbližší době pochutnávat na obídku bude, tak dobrou chuť. Já si momentálně pochutnávám na dobré kávě, takže aspoň je tak, aspoň něco. Do té 12. hodiny jsem si pro vás připravil extra jednu kapelu navíc v rámci tématického víkendu, a to Mad Season. No a k ním pak ještě zazní v tématáku New Radicals. Kromě toho tady mám také Guano Apes. A nebo Accept. A taky kapela U2. To vyšlo, ne? Tak dobrou chuť k obědu z rádia Čas Rock vám přeje Aleš.

0: plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Rosničák Aleš vám nabízí takový jenom stručný vhled do počasí, protože ono se to jako příliš nemění, jenom ty teploty stoupají. Průměrný republikový teplotní průměr leží na hodnotě 23 stupňů Celsia. A převážně máme jasno, a tak to vidíte, když se podíváte, že jo? Prostě krása, co dodat. Pěkné poledne, rokeřiska.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Čas Rock.
1: Jak už jsem řekl v úvodu, přidávám ještě jednu kapelu navíc v rámci tématického víkendu v 90. Další grunge, jako vyšitý a velmi takový osobní grunge, zejména co se týká zpěvů a textů. Kapela Mad Season. Vznikly v roce 1994 z členů několika kapel ze Seattlu. Alice in Chains, Pearl Jam, Screaming Trees a The Walkabouts. Iniciátorem vzniku této kapely byl kytarista Pearl Jam, Mike McCready, který se na protidrogové léčebně dal dokupy s basákem Johnem Bakerem Saundersem z bandy The Walkabouts. Vlastně většina hudebníků této kapely měli dlouhodobý problém s drogami a mnozí z nich byli na léčení. Chtěli být v kapele, kde budou všichni střízliví a v plném vědomí, což byl také jeden z důvodů, proč Mad Season vznikly. Na protidrogovém léčení byl i zpěvák Alice in Chains, Lane Staley, kterého znal Mike McCready. Mike mu chtěl z bojí se závislostí na heroinu pomoct právě tím, že Staley ho přizval do Mad Season, aby byl mezi střízlivými. Lane Staley byl ovšem se závislostí velmi daleko. V životě opakoval několik léčení a tedy ani v této kapele to úplně nevyšlo. Vydali pouze jedno album s názvem Above. Zpěvák Lane se více prohluboval do závislosti a méně se objevoval na veřejnosti. Tím byl ohrožen jak projekt Mad Season, který tímto samozřejmě trpěl a spíše nefungoval, tak mimo jiné i kapela Alice in Chains. Do toho v roce 1999 umřel basák Mad Season, John Saunders, na předávkování drogami a za pár let ho v roce 2002 následoval i Lane Staley. My si od nich dáme nejznámější pecku The River of Deceit.

0: Víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Naše dnešní poslední společné pokračování tématického víkendu v devadesátkách zakotvíme u kapely New Radicals. Skupina hrající styl alternativního roku vznikla v roce 1997. Tato banda fungovala pouhé dva roky a vydali jediné album v roce 1998 s názvem Maybe You've Been Brainwashed Too. V překladu možná ti taky vymývali mozek. Čímž zároveň naznačovali, že se neostýchají kritizovat společnost. New Radicals založil Greg Alexander, kterému se předtím nepodařilo zazářit jakožto soulovému umělci. Greg napsal pro tuto smečku více rozkladeb, které by obsáhlo minimálně další jedno album. Ovšem byl příliš unaven koncertními turné a tak kapelu umlčel, aby se soustředil na produkci, skládání písní pro jiné umělce. Ovšem, překvapivě, v roce 2024 vydali dva nové singly Lost Stars a Murder on the Dance Floor. Jinak, ticho po pěšině, my si pustíme song s názvem Mother, We Just Can't Get Enough.

Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.

Elevation, v překladu nadmořská výška, doznělo právě od kapely U2. Máme 12 hodin 34 minut a teď je, milí rockeři, čas pro vás. Můžete si napsat, zavolat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 1155.

0: Aiming High, tak se jmenuje song, který právě dozněl od kapely Accept. A já už mám na drátě našeho piráta z Dendu. Ahoj!
1: Nazdar, ty kluku vžata. Zdravím všechny, co jsou na příjmu.
0: Tak, super. Takže můžeme teda rovnou přejít k songu. Co jsme si vybrali, komu a tak dále?
1: No, vybral jsem samozřejmě moje milovaný Piráty z Amurku, Running Wild. A vybral jsem písničku White Mask, která je, vlastně se hodí do toho vašeho tematického víkendu 90.
0: Ano.
1: Je to na LPčku Blazing Stone, který vyšlo v 91. roce. Takže prostě jsem to nějak spojil s tím tematickým víkendem.
0: Krásně jsi to spojil.
1: Samozřejmě hraju to pro tebe, do dnes nejlepšího rockovýho rádia ve vesmíru.
0: Děkujeme moc.
1: A samozřejmě všem, co poslouchá, já zdravím tu moji bandu rockovou, co jsme na WhatsAppu, jak říká Dušan a Láďa, pacienti, prostě taková banda, prostě je to super. Jsem strašně rád, že držíme spolu a tak by to mělo být.
0: Jo,
1: takže užijte krásnou slunečnou neděli, je krásně, dneska my jsme byli dopoledne na výletě, takže kdo se ještě chystá na výlet, jeďte na výlet, pak je nádherně.
0: Tak
1: takže opatrujte se všichni a držte se.
0: Ty se opatruj taky, já ti strašně moc děkuju za příjemný telefonát a měj krásnou neděli, Zendo.
1: Čau,
0: ahoj. No a milí rockeři, já už se pro dnešek s vámi loučím, vlastně i neloučím, protože se tak jako možná k někomu krátce potom připojím a ten někdo bude Kristýnka Střelcová, protože už se pomaličku na vás chystá, takže vás předávám ze svých amatérských rukou do profesionálních rukou, jo? Tak jestli to klidně užijete, budete v dobré péči. A my se spolu, kromě teda ještě dneska pravděpodobně uslyšíme někdy během příštího týdne, takže zatím se rukeři mějte krásně, ahoj!

0: krásnou prosluněnou neděli, děcka. Máme první květnovou neděli a i dnešek je doslova jako korálek. Nicméně, jako Střelcová, když dneska strčila hlavu na balkon, kde zrovna nejvíc pere to slunko, tak jsem prohlásila, že to už je jako trochu zas moc, ne? No ale pak jsem vylezla ven a zjistila, že to zas taková hrůza není. No a kdyby bylo takhle celé léto, jako je dneska, tak za mě to bude značka ideál. Pofukuje nám, přátelé, takový příjemný osvěžující vánek, díky kterému není úmorně, no a je zkrátka fantasticky. No už je to teda na krátký rukáv snad pro všechny, ať už otužile či teplomily, a my si to nádherné nedělní odpoledne budeme vychutnávat v mojí společnosti Kiki Střelcové v následujících 4 hodinách. No a co nás čeká, a ne my ne, Stone Temple Pilots. To kdybyste viděli, jak to našeho Aleška potěšilo, no to je krása. Budou taky Daughtry. Tahle je zase líbivá mému uchu velice. No a půjdeme taky kupředu s Kokot Minit. Spousta novinek, aktualit a pochopitelně i společně budeme v závěru víkendu pokračovat v našem tematickém víkendu, který věnujeme devadesátkám. Já vám přeju pohodové nedělní odpoledne s rádiem Časrok. No a za okamžik už další nálož víkendové muziky.
1: Rádio Časrok. Pravé rokové rádio.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrok. Časrok.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Užíváte 3. květnového dne. Máme neděli, krátce po 13. odpolední, no a svátek slaví Alexej. A je tomu, přátelé, taky 532 let, co objevil Krištof Kolumbus ostrovní stát v Karibiku, dneska známý jako Jamajka. Dneska slavíme i výročí vzniku Mezinárodní internetové encyklopedie u nás, Wikipedie. Ta v Česku zahájila svoje fungování 3.5. roku 2002. No a přesně před půl stoletím byla Pálava vyhlášená chráněnou krajinnou oblastí. Ráj vinařů na jižní Moravě, tak tomuto místu se dostalo téhleté pocty roku 1976. No a dneska je tomu 6 let od chvíle, kdy započala své vysílání stanice CNN Prima News. No a připomínáme si taky narození světoznámého italského filozofa, spisovatele či politika Nicola Machiavelliho. Ten se, přátelé, narodil 3.5. roku 1469. Vzpomínáme taky na českou gymnastku a olympionistku Věru Čáslavskou. A teď, děcka, pozor. Neuvěřitelných 95 slaví legenda mezi legendami Jiřinka Bohdalová. Tato dáma nezaměnitelného hlasu, vzhledu, projevu a humoru, říkají jí všichni, nebo jinak jí snad jako její kolegové neřeknou než Bohdalka, patří právě k národnímu stříbru, no a svoji hereckou kariéru dělá úctyhodných 89 let. Neskutečné. No, nenadarmo je taky držitelkou nejednoho ocenění, jako například Cena Thálie, Český lev či významného státního ocenění Řádu bílého lva. Tak Jiřinko, vy to určitě do té stovky dotáhnete. No a pokud i vy dneska něco slavíte, tak já přeju hlavně zdraví. A obzvlášť ve vyšším věku už vlastně nic jiného není třeba. No a teď už zpátky k muzice. 2 minutky před 1:45 odpoledne posílám Kingdom Come.

0: Vaškem v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Jak jsem slíbila, tak taky plním. Tichá dohoda. Ne, že bych tady s váma jako si nějakou chtěla dávat, ale takhle se jmenuje další kapela, které se v rámci našeho devadesátkového víkendu na Čas Rocku budeme věnovat. Skupinu založil Dan Schuster v polovině 80. let a celý soubor, přátelé, vede dodnes. Je to jedna z těch prvních kapel, která zkoušela zcela nové technologie 90. léta a nástup grunge jako pro zakladatele skupiny přinesli doslova renesanci hudby 60. a 70. let. A právě z téhleté muziky Dan čerpal. S kapelou během let spolupracovalo mnoho hostujících hudebníků, třeba taky David Koller nebo Vladimír Guma Kulhánek a spoustu dalších. No a protože si dáme písničku Večírek osamělých srdcí, tak určitě si myslím, že opráším tuhletu muziku spoustě z vás. Song vznikl v 98. složili Schuster a tehdejší zpěvačka Blanka Šrůmová, která byla v kapele 26 let a zrovna v té době byli manželé.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: chvílích u poslechu Rádia Čas Rok pochutnáváte, ať už na nedělním obědu, nebo někteří třeba už na svačince, že jo, kdo vstával časně ráno a má ten režim trochu posunutý, tak si hlavně nechte šmakovat, bacha, ať vám nezaskočí. No ale pokud byste k tomu dlabanci chtěli nějaký desert, nějakou sladkou tečku, tak tu nabízím v těchto chvílích právě teď. 725-33-1155. To je číslo, které se vám může hodit v případě, že si budete chtít nechat zahrát nějakou písničku dle svého výběru. Tak dejte vědět.
1: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
2: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
1: A jaká, tati?
3: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
4: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Podívejme se na to, někteří jsou i při neděli v práci, tak to samozřejmě není nic divného, ale dokonce jsou v ní úplně poprvé, stejně jako Lucinka. Takže milá Lucinko, jestli nás teďka posloucháš, tak tohle je vzkaz jenom a jenom pro tebe. Ahoj Rokové rádio, můžete prosím zahrát Dogu pro sestřičku Lucí, která je dnes první den mezi novými kolegy. Ať se jí daří v novém prostředí. Takže adresát zcela neznámý pro nás, ale já věřím, že Lucinka bude vědět, kdo je P. Tak milá Lucinko, i já za tu naší rádiovou časrokovou partiu držím palce, ať se ti v novém zaměstnání líbí, ať tam dlouho vydržíš, ať tě umí krásně ohodnotit, jak finančně, tak slovně, no ať se ti zkrátka daří. A protože Sonky nestrácejí nikdy náladu, tady nemáme, tak jsem si dovolila vybrat Poletuju. Ať jako ti to v té nové práci taky tak hezky lítá.

0: Las Vegaští Five Finger Death Punch, kteří přišli na svět v roce 2005. Nám uzavírají 13. hodinu na rádiu Čas Rock. My máme 3. května, no a v těchto dnech od 1. května se koná v západočeské metropoli velká každoroční sláva. Už od 90. let tam totiž probíhají 6denní slavnosti svobody města Plzeň. No a právě před chvílí tam tudy jako tradičně projel konvoj svobody a s přibližně 300 kusy vojenské historické techniky. Takže zdravíme na západ republiky a kdo byste se chtěli oslav zúčastnit, tak na ně určitě s rodinkou vyražte, protože potrvají až do středy 6. května. No a teďka, co bude po 14. Když se věnujeme těm devadesátkám, tak u nich zůstaneme i s Forrest Gump. Dáme taky Rolling Stones. Jedna z jejich nejklasičtějších písní, no a přihodím třeba i Motorhead. Co se týče devadesátkového tématického víkendu, tak v tom se budeme v příštích minutách věnovat německým ostrým hochům z Rammsteinu. No a taky dáme menší letem světem, ať vám nic neunikne a víte, co se kde aktuálně děje. No a když jsme u těch věcí aktuálních, tak přátelé, rtuče teploměrů nám aktuálně v rámci celého Česka ukazují příjemných 23 až 26 stupňů. Je to ta samozřejmě hodnota naměřená ve stínu. Takže pokud se vyvalíte na slunko, vězte, že tam je mnohem, mnohem tepleji. No a Oskárek, ten nám zaleze zase o minutu později než včera, až 23 minut po 20. večerní. Kiki Střelcová vám přeje krásný a dlouhý nedělní den. Užívejte jak toho dne, tak muziky. No a za okamžik posílám další nálož.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

První květnové nedělní odpoledne je v plném proudu. Jste s rádiem Čas Rok, no a teďka menší letem světem, jak jsem slibovala. Kdo byste si, děcka, plánovali na léto, nebo jakoukoliv jinou roční dobu, výlet do Británie, tak mám pro vás tip na podnik, který rozhodně nesmíte minout. V rodném městě Lemmyho Kilmistera, Burslemu, teď nově otevřeli mini muzeum Motorhead. Najdete tam všechno, co má jako takové muzeum mít, artefakty spojené s kapelou, sběratelské předměty a nechybí ani jejich piva a limonády, na kterých se tam můžete pochutnat. Tak to je jeden cestovatelský tip. No a bohužel teďka k jedné smutné zprávě. Asi vás neminula zpráva o tom, že od včerejšího dne hoří České Švýcarsko. Když v Národním parku jako hořelo naposled v roce 2022, shořelo tam tehda přes 1000 hektarů lesa a ty požáry trvaly šílené skoro 3 týdny, přátelé. Nicméně nyní jde o rozlohu 1 až 1,5 kilometru čtverečního, která hoří. V noci na dnešek se hasičům podařilo zabránit šíření požáru. I tak jich tam je dneska na místě okolo 500, kteří zasahují a jsou to hasiči z nejrůznějších krajů. Nicméně generální ředitel hasičského záchranného sboru se vyjádřil, že je přesvědčený, že se jim podaří okolí ohniska uchránit tak, aby jako nemuseli nikoho evakuovat. Tak držíme palce a posíláme spoustu sil na místo, ať všechno dobře dopadne a je co nejrychleji požár uhašen. No ale ať končíme optimisticky. V uplynulých dnech vyšlo nové album, které by spoustu z vás mohlo nadchnout a tak ho nesmím opomenout zmínit. Jde o novinku Američanů Foo Fighters v čele s Davem Grohlem. Ti vydali 10 nových pecek na jejich v pořádí 12. studiovém albu s názvem Your Favorite Toy. No a těšit se na něm můžete na energický syrový rock ovlivněný punkem. No a teďka už zpátky do 90. s Forrest Gump.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Skepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

před náma už divočáci Rammstein. Pro industrial metal byly 90. léta zlatým obdobím. Původně undergroundový žánr se dostal nečekaně na vrchol. Na největší zásluhu na tom měly kapely jako Nine Inch Nails, Ministry, Fear Factory a taky německá šestice Rammstein. V době, kdy se dali dohromady, bylo chlapům, kromě teda basáka, kolem 30 a už měli nějaké ty zkušenosti z let předešlých z nějakých jiných kapel. První deska z roku 95 a ta druhá o dva roky později vzešla v 97. zaznamenali hodně velký úspěch. No a Rammsteini jsou jediní, kterým se podařilo prorazit s němčinou po celém světě. Žádné jiné kapele se to zatím nepodařilo. No a co se týče samotné partičky a jejich směru. Jsou známí tím, že se toho takzvaně nebojí, jsou mistry dvojsmyslu a nejenže jejich koncerty jsou jeden velký bizár, ale taky se v textech nebojí pustit do kontroverzních témat. Takže se věnují sexualitě, perverzním věcem, násilí, smrti, nacionalismu a kupě dalším věcem. No, kdo jste ještě jejich koncert neviděli a jako říkáte si, jak velký bizár to může být, no tak se toho zúčastněte a pak uvidíte sami. Nicméně před náma už je pecka, tak si vychutnejte pěkně od začátku do konce a já ji posílám rovnou k vám.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Původně cover legendární Aby ze 75. v předělávce od neoklasických power metalistů Ed Once na rádiu Časrock, to je další německá partička, kterou v této hodince jsme tady měli a která nás poctila svojí návštěvou. No a pokud byste i vy nás chtěli poctit svojí návštěvou, alespoň takhle na dálku, tak můžete, protože teďka tady máme opět a zase čas songu na přání, kdy mi můžete napsat nebo zavolat na číslo 725-331-155 nebo klidně můžete poslat hlasovku na WhatsApp stejného čísla, využít případně můžete mail s adresou studio@casrock.cz. No a mezi tím posílám Hailstorm.

dalekého Blízkého východu si představte, milé rádio Časrok. Poslouchám vás dneska celou neděli v Abu Dhabi. Můžete prosím zahrát Black Velvet od Alana Miles. Věnují své ženě Ivě do Česka a když to tady trochu vosolím, tak celému baráku nad Al Reem Island, kde bydlím. Díky, Petr. Peťo, tak zdravíme na Blízký východ. Hlavně se dobře brzy vrať své ženušce, které určitě chybíš. Věřím, že nás Ivuška poslouchá, takže milá Ivuško, tohle je pro tebe a pro tvého muže Peťu.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: odpolední vysílání Rádia Čas Rok je v plném proudu. No a já jsem se tady opět a zase rozmnožila.
1: Tak jsem tady zase. Je tady zase Aleš.
0: To jste si od něho moc dlouho neodpočinuli, že? No ale tak já věřím, že Aleška máte rádi, že jste si na něj velice rychle zvykli, protože on i mezi nás velice rychle zapad a dobře zapad. No a tak my si to teďka tady rozdáme společně s váma po 15. hodině a i po té 16. a doufáme, že si to společně užijete.
1: Užijeme i užijete, ano.
0: Tak to teďka mi úplně došel dech.
1: Máme huky?
0: Máme.
1: Tak co bude?
0: Metallica. Pak dáme 6 AM. No a budou třeba i
1: System of a Down.

0: poznávám, tak zjišťuju, že ty máš jako hodně takových jako oblíbených srdcových záležitostí, co se muziky týče.
1: Jednoduše mám rád každou poctivou rockovou a metalovou hudbu.
0: No a v tom případě i v příští hodině bude jedna z dalších tvých srdcovek. Schválně uhodneš?
1: No, Candlebox tam budou.
0: Tohle trefa do černého. Takže na tuhletu partičku se můžete těšit v rámci našeho tematického víkendu. No a pak vám dáme taky nějakou tu pozvánku a budeme hlavně vegetit a užívat prodlouženého prvomajového víkendu, který ale už se nám bohužel...
1: Pomaličku chýlí ke konci, no.
0: Tak, tak. No tak si jeho užívejte. Přece jenom ještě před náma spoustu hodin. Kiki Střelcová a Aleš Krejčí. Zdraví z Rádia Čas Rock.
1: A mějte fajn poslech.
0: Přesně. A my ještě musíme, počkej, si zahrát na rosničky. Aktuálně 22 až 26 stupňů.
1: No, tak to je krásné, že?
0: já bych řekla, hic bude, Cecilko, hic bude. 15.00, Rádio Čas Rock.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz

0: Nedělní odpoledne doslova jako korálek vyladíte vlny Radia Čas Rock. Tohle byla Metallica, no a za chvilku už třeba Reef, Guns N' Roses, 6 AM a spousta dalších.
1: No a když se tak celý víkend věnujeme devadesátkám, zmíníme i jednu technickou informaci, která s tímto obdobím souvisí.
0: To budete čubrnět, do jakého tématu se společně se mnou Aleš pustil. Mluvit teď totiž budem o litiových nebo litium-iontových akumulátorech, které jsou dnes naprostou samozřejmostí vlastně už skoro všude.
1: No ku příkladu v mobilních telefonech, chytrých hodinkách, koloběžkách, elektrokolech, v elektromobilech a v mnoha dalších strojích a spotřebičích.
0: No prostě všude. Jejich vývoj probíhal postupně už někde v roce 1912, ale první prodejní verzi vyrobila firma Sony v roce 1991. No a od té doby došlo k postupnému rozšiřování, zdokonalování těchto článků až po dnešní dobu, kdy jsou většinovým zásobníkem energií.
1: Ale jako všechno, tak i tyhle baterie nebo akumulátory mají své výhody a nevýhody.
0: No, mezi výhody patří oproti jiným technologiím velice vysoká hustota energie, tudíž i vysoká kapacita s malým objemem a hmotností. No, docela velká životnost, co se týká cyklování, to znamená nabíjení, vyvíjení. Dále stojí také za zmínku, že mají třeba i velmi nízké samovybíjení.
1: A nevýhody, které samozřejmě mají, jsou například tyhle. Ať už tyto litiové články používáme nebo ne, tak stárnou a postupně se jim krátí životnost a kapacita. No a pokud je nepoužíváme pokud je nepoužíváme a nenabíjeme vhodným způsobem, ano, takhle jsem to chtěl říct, pokud je nepoužíváme a nenabíjeme vhodným způsobem, dochází celkem snadno k výbuchu nebo zapálení. Nemají rádi příliš nízkou úroveň vybití nebo naopak příliš vysoké nabití. Ideální je pro ně používat je mezi 40 až 80% nabití.
0: Tolik tedy k chytrému okénku Kiki a Aleše a ty mi teď pojď ukázat, kde to v tom telefonu mám.
2: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
3: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Seattle je prostě rodiště klasického grunge, ale mimo grunge najdeme tam i jiné stěžejní kapely 90. let.
2: Candlebox, to je partička, které se teďka budeme

0: Ale nakonec svoje rozhodnutí přehodnotil, i když už s kapelou měli oznámené rozlučkové turné.
1: A víte, co ho přesvědčilo? Martin se v jednom rozhovoru zmínil, že prej ho opravdu nechalo v uvědomění to, že zůstane návrat původního kytaristy. A říkal něco jako v tom smyslu, že prej, když se staří přátelé sejdou a vzpomínají na tu dobu, jaké to bylo, takže ho to prostě inspirovalo, aby v tom pokračoval dále. Zkrátka krásné, silné vzpomínky, no ale taky zmínil, že jako i žena mu už doma říkala, že tam nemusí furt být.
0: Ty ženské furt ovšem kecají, ty jo.
1: No, jsme hrozné, no, babi, to víš.
0: No, klasika, no. A tak před náma už je můj oblíbený single Far Behind, který je nejúspěšnější nahrávkou kapely.

0: Května. Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Na vlnách Rádia Čas Rock teďka přišla chvíle, kdy opět a zase můžeme zahrát někomu z vás. Tak mezi tím, co budou hrát Paparouč, ozvěte se nám na studiovou linku.
1: 725
0: 33
1: 11
0: 55, co byste rádi?

0: Není nad to, když je pěkně při neděli ve studiu Rádia Čas Rok veselo. Tak snad máte veselo i tam, kde nás ladíte a posloucháte. Případně, kdo dnešní 3. květnovou neděli trávíte v práci, takže i tam vám je víceméně do smíchu. No, ale my tady teďka máme požadavek. Víš, co bude hrát?
1: No tak bude hrát Ronnie Atkins.
0: Jo, velice dobrý výběr, Máro. Právě Marek píše, že chudák jako dnešní krásný slunečný den tráví v práci. No, tak Marku, já věřím, že s Ronniem Atkinsem to jako nakopnem. Doufáme, že ti to pěkně sletí. No a my se těšíme na červenec.
1: No těšíme na červenec, protože Ronnie Atkins v rámci holby Rock na grilu bude jako frontman kapely Pretty Maids. No vystupovat vlastně tam bude.
0: No, bude s náma slavit naše narozeniny. 15. takže Rádio Čas Rok už bude mít občanku. To bude divočina, ty.
1: Už si může užívat.
0: Tak, a my teď jdem užívat s Ronniem.

0: snad máte všichni stejně tak úžasnou a pohodovou neděli, jako byl song od kapely Hinder na čas roku. Hele, co znamená Lips of an Angel?
1: Rty anděla.
0: Jezus, zpívají o mně.
1: Tak to jo, no. Oni zpívají o té, počkej, ten, ty podcasty, ne podcasty, taková ta...
0: Koho ty teď můžeš myslet,
1: Prolax něco.
0: Ježiš, ne, to tady nemůžeme říkat. Máme 15 hodin 58 minut k tomu. Ladíte vlny rádia Časok s Kiki a Alešem, nekorektní vysílání
1: ano, plné proudu.
0: My zdravíme všechny umělotiny celého světa.
1: No tak ty s tomu dodala
0: kolonu. Ale hele, já si myslím, že snad žádná rockerka, která nás poslouchá, jako není umělá, že je přírodní. My máme krásné baby a to právě musíš pak s náma jít letos zapařit na tu holbu, abys to viděl, jaké krásné baby a chlapy my máme.
1: Tak jo.
0: Chápeš, jo? Tak jo. Co budeme hrát?
1: Krise Kornela třeba, no. Jo.
0: Někdy příště možná budou katapulti a nebudou určitě někdy příště, ale budou v příští hodince. Příště, slíbí si
1: a v davu zmizí příště. No taky nabízíme kapelu Halloween.
0: Ježiš a This is a Tokyo, to miluju. No a protože času je málo, ale informací hodně, tak si i s Alešem dáme společně takové letem světem, abychom vám ještě řekli nějaké věci podstatné, důležité. No a naposledy se, přátelé, po 16. budeme věnovati 90kové kapele, nebo minimálně muzice, která v té době měla úspěch. A já vám můžu prozradit, že tady budeme mít Mňagu a Žďorp, kterou běžně jako v našem vysílání neuslyšíte, takže budete mít teďka možnost v rámci našeho tématického víkendu.
1: Takže se na to všichni těšíme, včetně nás, takže mějte fajn odpoledne.
0: Ze studia Rádia Čas Rok zdraví Kiki Střelcová
1: a Aleš Krejčí.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
0: Kiki s Alešem si teď zahrajou na menší rosničky Rádia Čas Rok. Přátelé, aktuálně mezi 22 až 26 stupni, přičemž tady na Ostravsku máme příjemných 24 stupňů. No, ale samozřejmě v rámci celého Česka je vydání... Ježiš, nejvyšší čas jít domů.
1: Vydali noviny?
0: Je vydáno varování, se mi to nějak spojilo, ty dvě slova, do jednoho před lesními požáry, protože opravdu je sucho. Velké sucho, tak a opravdu není radno si s tím zahrávat. Jako víceméně ty čarodějnice teďka v pátek naštěstí, nebo ve čtvrtek, proběhly v poklidu, no ale jak víte, tak hoří kus českého Švýcarska, tak držíme palce, aby to tam brzy dostali pod, jak to říct,
1: no, pod kontrolou.
0: Pod kontrolou, děkuju. Ano, už opravdu mi vypadávají slova. Nicméně, my se v příštím týdnu, přátelé, máme dočkat nějakých těch dešťových kapek, tak snad to sucho aspoň trošičku jako se zlepší.
1: Vodu všichni potřebujeme, včetně přírody.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne tentokrát přichází britská metalová partička Tail Gunner, která má opravdu velké cíle. Chce být nejlepší kapelou světa a stát po boku takových velikánů, jako třeba Judas Priest, Iron Maiden a dalších. Našlápnuto mají opravdu dobře a jestli se jim to daří, tak o tom si můžeme udělat obrázek sami, a to jak v červnu ve Spáleném Poříčí, tak i v prosinci ve Zlíně, anebo právě teď na Rádiu Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Novinka týdne Rádia Čas Rok dneska naposledy v rámci 18. týdne letošního roku. No a rošťáci, mám tady pro vás tip na jedinečnou příležitost. Promítání nového dokumentu o Maidenech. Snímek mapující cestu heavy metalové legendy od uplynulých začátků, kdy je nikdo neznal, až po okamžiky, kdy je naopak zná celý svět a vyprodávají stadiony. No tak právě na tenhle ten dokument se teďka můžete zajít jako podívat do kin po celém Česku. Nicméně v příštím týdnu mají dorazit, jak už jsem zmiňovala, nějaké ty dešťové kapky, takže v těchto těch dnech to kino bude úplně ideální. No a kdo jste z Prahy a okolí, tak vězte, že ve čtvrtek 14. května od 20 hodin večer bude v pražském kině Světozor po promítání ještě beseda s Karlem Balčirákem, který je šéfredaktor časopisu Spark, a nejenže tam bude o kapele povídat svým zkušeným pohledem, ale dojde i na debatu s diváky. Co jsme se tak dívali s Alešem, tak je tam zatím dost míst, takže pokud to nemáte daleko do kina Světozor v Praze, tak si to určitě nenechte ujít. No a teď jedna novinka od pořadatelů udílení cen Oscar. Informovala o tom Akademie filmového umění a věd, která ceny vyhlašuje, že od příštího roku nebudou mít šanci ucházet se o tohle významné ocenění scénáře a taky herci, jež byli vytvořeni umělou inteligencí. No, AI vyvolala ve filmovém průmyslu obavy lidí, kteří se tím živí, že je jako díky technologiím s takovou ta umělá inteligence brzo nahradí a oni pak nebudou třeba. Takže za mě určitě dobrý krok a dobrý přítrh. Teď už Eleny z Morissette a já vám přeju fajn poslech. Rádio.

0: víkend v devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Je to tak, přátelé, víkend v devadesátkách se nám chýlí ke konci a my ho zakončíme domácí partičkou z Valašského Meziříčí. Mňaga a Žďorb. O kapele se říká, že byla symbolem porevolučního optimismu i melancholie. První desku debutovali v roce 91 a během 90. let vydali své nejúspěšnější pecky. V loňském roce se na koncertech ukázali v hodně zajímavé sestavě, co se muziky týče, protože připravili speciální setlist, kdy hráli jenom písničky z tohoto období, takže opravdu vzpomínkové turné. Píseň Nejlíp jim bylo, kterou si za okamžik dáme, svého času patřila k vůbec nejhranějším u nás. No tak samozřejmě nemůžeme jinak, než si ji teďka dát.

0: devadesátkách na rádiu Čas Rock.
1: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou.

0: Na rádiu Čas Rock právě doznívá kapela Katapult se songem Někdy příště. No, někdy příště je takový neuchopitelný časový pojem, ale mnohem uchopitelnější je časový pojem teď. To znamená, milí rockeři, teď.
1: 16.36.
0: Ano, máte právě tu možnost si napsat nebo zavolat o ten svůj song, vysněný song na přání na telefonní číslo 725
1: 33
0: 11
1: 55. Jdeme na to. Čas Rock.

0: tohle byly Jet na čas roku, pár minut před 4:45 užíváte si 3. květnového dne, první neděle květnové, tak snad jí máte všichni krásnou, pohodovou. No a nám tady přišel milý vzkaz na WhatsApp Rádia Čas rok od Aleše z Opicí. Ahoj, vy dvě střely, prej. Jsem tě stáhla sebou, hele. Prej, když 90, tak co? Vzhledem k tomu, že Aleš umí líp anglicky, tak co?
1: Green jelly, 3 little pigs.
0: Ta krása, krása, děkuji ty můj Google.
1: Google.
0: Prej, že včera oživení L7, no a dneska Green jelly. Zdravíme vás, děkujeme, i my vás zdravíme, no a my si teďka dáme 3 malá prašátka.
1: Ano, přesně tak jsem chtěl říct, je to takový srandovní název songu.
0: Tak jdem na to?
1: Jdem na to.

0: Puppet Show. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend.

si teďka tady ještě musím, pravda, trošičku přihřát polivčičky, že ano. V uplynulých dnech totiž vyšel nový díl našeho rokového rockcastu Rádia Čas Rock, který tentokrát teda svěřili do mých pazourů. No a bylo to super povídání, vám řeknu. Dalším vzácným hostem byl Tony Krauer z kapely Harley. No a byť má rockcast svůj omezený čas, tak musím říct, že s Tondou jsme si společně povídali víc jak hodinu a povídali bychom si jako ještě, kdyby nemusel na vlak. Nicméně, i když uslyšíte zkrácenou verzi, tak se můžete těšit na opravdu výživné povídání, ve kterém nechybí vzpomínky, taky plány do budoucna a nahlédnutí pod pokličku téhleté české rockové party z Mostu. Tak nezapomeňte, že nový díl rockcastu v mých rukou je teďka všude dostupný na veřejných podcastových platformách. No a teď už dohu, fajn poslech.

0: a je padla.
1: Jsem se
0: mi málem zamotal jazyk, takže jsem se ho snažila rozplantat. No a přátelé, 17. hodina odpolední odbíjí, ale byť se nám ten víkend opravdu krátí, tak je před náma ještě spousta času, takže ho užívejte, dopujte energii horem sporem, co to půjde, ať máte na ten nový týden jako energie dostatek.
2: Přesně tak, dopujte, jak říká Kristýnka, dopujte tu energii horem spodem, ale ať to potom horem spodem neletí.
0: Tak. No. Takže Kiki Střelcová a Aleš Krejčí se pomalu, ale jistě s váma loučí. Kupa skvělé další muziky je samozřejmě nachystaná i na další minuty a hodiny. V novém týdnu, ať se vám daří. Co se týče zítřka, tak jsem se dívala, člověče, že přeháňky budou možná tak jako jenom sem tam, ale tady u nás, na severu Moravy a Slezska, 24.
2: Takže pořád teplo.
0: Tak, asi tak.
2: Proč ne? No, pěkný květen na druhou stranu, že? No a v tom případě, jak tak přemýšlím, kdy my vlastně tady zase budeme v tom rádiu. Já bych řekl, že nás, milí posluchači, uslyšíte v pátek, protože...
0: Nejpozději,
2: ano. No nejpozději, vlastně v tom případě to může být i někdy během, to nevíme.
0: To nevíme. Třeba. Tady jsou naše cesty osudu nevyspytatelné.
2: U mě je to vždycky víkendové, ale vzhledem k tomu, že v pátek je svátek, tak mám ve svém zaměstnání volno, čili tady budu. Takže ráno začínám já a potom mě následuje Kristýnka.
0: Takže přeberu pak otěženo. Tak my se na vás těšíme v dalším svátečním vysílání Rádia Časrok. Vy si ještě užijte tedy doznívajícího prodlouženého svátečního víkendu, který jsme teď taky měli. No a v novém týdnu, ať se vám daří.
2: Mějte se krásně, ahoj!
0: Čau!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

Rock News. Michael Stipe, bývalý frontman kultovních R.E.M., vystoupil v pořadu The Late Show with Stephen Colbert, kde živě představil svůj nový soulový single The Rest of Ever. Píseň potvrdila jeho formu a zároveň nalákala fanoušky na jeho chystané soulové album.

Festival Rock for People představil bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje divadlo, workshopy, debaty i cirkusová představení. Návštěvníci se mohou těšit na návrat dechovky Božejáci, moderní cirkus Loser's Cirque Company nebo diskusní bloky s osobnostmi veřejné scény a

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na ČasRádio.cz.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

Americká skupina Black Veil Brides vydala nový single Revenger. Na něm hostuje Rob Flynn, zpěvák metalové legendy Machine Head. Skladba se tematicky týká touhy po pomstě a spravedlnosti. Jedná se o v pořadí již čtvrtou ukázku z připravovaného alba Vindicate, které vyjde 8. května.

S velkým zármutkem přijala česká punková scéna zprávu o náhlém úmrtí Adama Vitáska, který byl výrazným frontmanem skupiny VHS. Zesnulý hudebník byl známý nejen svým energickým projevem na pódiu, ale také jako klíčová a inspirativní osobnost celého žánru.

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírá

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rock News. Judas Priest oznámili vydání speciálního kompilačního alba s názvem The Best of Judas Priest. To vyjde 19. června a naservíruje ucelený průřez diskografií těchto britských ikon. Nabídne jejich největší hity, jako jsou Breaking the Law, Painkiller nebo Turbo Lover.

Formace Static Dress představila nový single Hospice, který doprovází videoklip. Jedná se o třetí skladbu z jejich připravované desky s názvem Injury Episode, která vyjde 29. května. Anglické kvarteto si zaslouženě tímto počinem získává pozornost fanoušků i kritiků po celém světě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: Čas rok.
1: Týden se s týdnem sešel, já doufám, že se vám daří dobře, protože je tady nový Film Time a doufám, že právě tento pořad vám i třeba přinese lepší náladu. Mimochodem, dnes nás čeká pořadové číslo 33 a když jsme u těch čísel, tak se vrátím k ještě jednomu údaji. 7. duben. 72 let totiž oslavil mistr bojových umění a svého času velký sympaťák Jackie Chan. Pro mě osobně byl Jackie Chan vždy záruka zábavných filmů, král originálních bitek, akčních scén a byly to scény, při kterých si často i Jackie Chan sám ubližoval.

Jo, jo, v těch jeho filmech se to vždycky mlelo a on sám se vždy uměl velice kvalitně ohánět. Takže se dnes podíváme na jeho život, jeho nejvýznamnější filmovou sérii a také na jeho stopu v Hollywoodu. A budu tady mít i jeden důkaz, že Jackie Chan není jen zábavná postavička, ale on umí i dobře vážně hrát. Dnešní Film Time je tedy věnován Jackiemu Chanovi. Film Time.

0: Čas rok.
1: Jackie Chan se narodil v Hongkongu v poměrně chudé rodině. Jeho otec byl kuchař a matka služebná francouzského konzula. V 10 letech ho přihlásili do čínské dramatické akademie, která byla zaměřená na herectví, divadlo, zpěv, ale také tanec. Ale byla to velmi drsná škola, kde využívali drsné praktiky a tresty. Jenže právě tady získal své akrobatické dovednosti. Poté se živil jako kaskadér a mimochodem se dostal do týmu Bruce Lee. V některých filmech ho dokonce můžeme i zahlédnout. Ze začátku jeho filmové kariéry se moc nechytal, ale potom natočil poměrně důležitý film v celé jeho kariéře a který není vůbec špatný. Drunken Master, neboli u nás znám Opilý mistr.
2: Here's to you. I'll have the skin off you!
1: No, tu se také začalo říkat opilý styl. Průkopníkem tohoto byl právě Jackie Chan. Film se dočkal i povedeného pokračování. No a samotný Chan ukázal, že do bitky dokáže zakomponovat úplně všechno. Předměty nebo samotné místa. Jackieho Chana nelákalo stát jen před kamerou. Ho to lákalo i za ní. No a tak přišel rok 1985 a další velký milník. Ale o tom si povíme až za chviličku.
0: Filmtime na rádiu Čas rok.
3: Čas rok.
0: Čas rok.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Zahradní skřet jedině na rádiu Čas Rock. Fill time. Na rádiu Čas Rock.
2: Drunken Master, neboli opilý mistr, byl ideální odrazový můstek. Ale já jsem tady nastínil další velký milník Jackieho Chana, který přišel v roce 1985. Police Story byl příběh o tom, jak se postava policisty Kevina snaží dostat za mříže místního mafiána, ale sám se dostává do mnoha pastí a také je pak do toho zapletena jeho přítelkyně. Právě tady Jackie Chan definoval svoje typické filmy. Perfektní mix akce, humoru, nápaditosti, ale tu a tam i nějaká vážnější scéna. Zkrátka dobře, byl z toho velice povedený snímek.
3: Obdivuji vás. Celý rok jsem o vás nevěděl. A hned, jak se vrátíte, dostanete mě do takového maléru. Mám na stole 72 stížnosti od školní rady, z dopravky, dálniční policie, autobusové přepravy a taky silničář. Nadřízení chtějí vysvětlení. No, zkuste jim nějaké přednést.
4: Promiňte, honil jsem lupiče a zachraňoval ty lidi.
3: Moment, kdy jste se vrátil?
4: To vy jste mě zavolal.
2: Police Story 1 získalo dokonce cenu Hong Kong Film Award jakožto nejlepší snímek. Jackie Chan se k sérii vrátil ještě 5krát, ale režíroval už jen 2, která ale bývá považována za vůbec nejlepší. Podle všeho ještě neřekl poslední slovo a v budoucnu by mělo dojít na další díl. Ono vlastně, tak jako pro Sylvestra Stalloneho je důležitá postava Rockyho nebo Ramba, pro Arnolda Schwarzeneggera Terminator, tak pro Jackieho Chana je to právě role v Police Story. Není divu, že si později v Hollywoodu všimli toho 1,74 vysokého chlapíka, který jakoby neměl kosti.

0: Rádio Čas Rock.
1: Jackie Chan v Hollywoodu prorazil během 90. let. První úspěšný snímek s ním byl Rachot v Bronxu. Tady se krásně doplňovala asijská a americká filmová škola. No a Američané si sami o sobě nenajdou cestu k jiným filmům, které nejsou v angličtině, takže jim je musíte tak trošičku v uvozovkách dovést. A právě tady přišli na Jackieho Chana. Oni prostě koukali, co tenhle borec všechno dokáže. On těch filmů v Americe natočil poměrně hodně. Ale já chci zmínit ještě dvě hollywoodské série a taky jeden snímek, který opravdu dokázal, že umí hrát, ale pojďme na to postupně. Nejprve je tady série Křižovatka smrti. První díl byl natočen v roce 1998, no a málo kdo by asi čekal tak výbornou chemii mezi ním a komikem Chrisem Tuckerem. Ale ono to šlo a série se vrátila ještě dvakrát v roce 2001 a 2007 v Paříži.
2: Mohu vám pomoci?
3: Otázky tu kladu já, staříku. Co jste zač?
2: Vy!
3: Ne já, vy!
2: Ano, já jsem vy.
3: Odpovězte na otázku, kdo jste?
2: Jak jsem právě řekl.
3: Jste hluchej?
2: Ne, vy slepej.
3: Nejsem slepej, to vy.
2: Vždyť vám to zrovna říkám.
3: Říkáte co?
2: Já neříkám co, říkám vy.
3: Na to se vás ptám.
2: A vy odpovídám.
3: Ticho! Vy!
2: Ano?
3: Ne, vy, on! Vaše jméno.
2: Já.
3: Jo, vy.
2: Já jsem já. On je já a já jsem vy.
3: Asi vám...
1: O tom, že Jackie Chan dokáže být skvělý parťák, tak svědčí i další dvojce filmů. Tenkrát na východě a Rytíři ze Šanghaje, kde vytvořil parádní dvojici s Owenem Wilsonem. Jak říkám, těch filmů v Americe natočil poměrně dost, ale kdybych měl něco doporučit, jsou to tyhle dvě série a pak, jak jsem říkal, ještě jeden film, na který dojde už za chvíli.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Čas rok.
1: Když se před několika lety objevily zprávy o remakeu Karate Kida, tak většina nevěděla, co si o tom vlastně myslet. Na jednu stranu si o to příběh říkal a přece jen nových verzí se dočkalo kdeco. Otázka byla, jestli to může v roce 2010 fungovat. No ale ono to fungovalo. A hlavně bylo oznámeno, že se role učitele a trenéra ujme právě Jackie Chan. A tohle začalo fanoušky zajímat. S mladým Jaden Smithem si nakonec sedli. A opět to byl důkaz, že Jackie Chan je ideální filmový parťák. Co ale bylo pro všechny největší překvapení, tak to byl suverénní výkon Jackieho Chana jakožto herce.
2: It was a steep hill. Lots of rain. The car just... I was driving. We argued about something. I was so angry.
1: Jeho postava Hana je poměrně tragická a v 56 letech předvedl za mě nejlepší herecký výkon ve své celé kariéře. Poté se Jackie Chan vydal zpátky do Číny, kde točil, řekněme, spíše filmy určené vedením celé země. Ale v posledních letech opět nakukuje do Hollywoodu, podílel se na animacích Žil v Ninja, Kung Fu Pandy, no a výhledově bychom se měli dočkat opravdu Křižovatky smrti 4, dalšího Polistory a já si skutečně myslím, že ještě neřekl poslední slovo. A hlavně, doteď už Jackie Chan zanechal obrovskou stopu v celém akčním žánru a my mu dodatečně přejeme vše nejlepší. No a já se na vás budu těšit příští týden u dalšího Filmtimeu.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.

Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Týden uběhl jako voda a proto opět otevíráme dveře rebelského baru. Zároveň vás zdraví dvojice Ivo Raška a Tomáš Michalík.
1: Těšili jsme se na vás. Dnes to bude o jednom velkém návratu. Přesně řečeno o 20 let.
0: Napadlo nás zazpomínat zrovna o dvě dekády zpátky a připomenout si, co se tenkrát odehrálo v hudbě.
1: Třeba v březnu roku 2006 se na pódia vrátili Alice in Chains, což byla první velká aktivita od smrti Lynyrda Skynyrdyho.
0: Objevili se také na několika festivalech a třeba na slavném Rock am Ringu se na pódiu potkali i s Jamesem Hetfieldem. Výsledkem byla společná verze hitu Wood,

0: První klip dnešního rebelského baru máme za sebou. Ten další sice sám o sobě z roku 2006 nebude, ale s letopočtem souvisí.
1: V daném roce vznikla velká řádka kapel, které dneska můžeme považovat za globálně známé.
0: Namátkou třeba Ghost, Whitechapel, Asking Alexandria.
1: No i já ještě mohu předhodit jména jako třeba Heaven and Hell, Van Canto nebo Black Veil Brides. Ale my se zastavíme u úplně někoho jiného.
0: Oproti ostatním zřejmě méně známá, ale proto jsme tady my dva, abychom vám taky něco doporučili. Tahle partička pochází z Dánska a jmenuje se Vola.
1: Dali se dohromady přímo v Kodani a fandové progresivního metalu budou vědět, o koho se jedná. Zatím vydali 4 ofiko desky, no a my si dáme ukázku z té třetí.

0: Sledujete nové vydání Rebelského baru, kde se dnes vracíme do roku 2006. Samozřejmě vycházely i desky v zahraničí, ale i u nás. Třeba v prosinci to byla jedna velmi očekávaná od kapely Kabát.
1: Pánové navazovali na úspěšnou Dole v dole, takže očekávání byla vysoká, ale povedlo se. Deska byla chválena a dodnes bývá označována jako jedna z nejoblíbenějších u fanoušků.
0: Nacházela se na ní třeba píseň Malá dáma, se kterou nás později Kabáti reprezentovali na soutěži Eurovize. No, asi se tenkrát někdo myslel, že půjde napodobit Lordy, protože ti Eurovize vyhráli právě v roce 2006.
1: No ale zpátky ke kapele Kabát. Úspěch slavil už první singl Burláci, který si dáme právě teď.

0: Zatím jsme dnes v Rebelském baru řešili, co nového nebo staronového se v roce 2006 objevilo.
1: Naopak pro některé byl rok 2006 taková konečná nebo ohlášení pauzy. A tím máme na mysli kapelu System of a Down.
0: Pánové oznámili, že se sice nerozcházejí, ale kapelu nechávají na chvíli u ledu, a to na dobu neurčitou. Ono to vlastně trvá do dnes.
1: To je pravda. Je to kapitola sama o sobě. Nicméně, ještě v tom roce stihli pozbírat i nějaké hudební ceny, včetně Grammy. Oceněn byl výkon za píseň Biop, jinak zkrátka pro Bring You Out Bombs.

0: tuto chvíli zavzpomínáme na jeden zajímavý televizní projekt, který začal právě v roce 2006. No a postarala se o něj stanice VH1.
1: Jednalo se o takzvané VH1 Rock Honors, kdy se každý rok vzdával hold kapelám, které zásadně ovlivnily rockovou a metalovou historii.
0: Hned v tom prvním ročníku došlo třeba na Kiss, Def Leppard, Judas Priest a také na Queeny. No a nechyběly u toho hvězdní hosté ani kapely samotné. Třeba takovou poctu Judas Priest odehráli Godsmack.
1: A parádně. No a když došlo na Queen, tak se na pódiu objevili Foo Fighters, kteří sami jeden kousek odehráli, ale potom se k ním přidal Brian May, Roger Taylor a také Paul Rogers.
0: Společnými silami následně odehráli krátký set, no a my si tenhle ten okamžik můžeme i připomenout.

0: Rebelský bar pro tento týden už budeme muset zavřít, protože je na čase.
1: Ano, ano. Dneska to byl takový návrat o 20 let zpátky, konkrétně tedy do roku 2006. Hudebně

0: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku new metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádio,

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer všem rokově založeným. Zdravím vás ze studia Metalmánie. Zdravím jednak ty, kteří k metalu použili i obraz, tedy televizi Rebel, a taky ty, kterým stačil zvuk, tedy ty, kdo jsou naladěni na vlny Rádia Čas Rock. Za kamerou tentokrát je Peťa Šivík, před kamerou David Zbavitel, a to znamená, že nás čeká další část metalového nářezu. Dneska společně zavítáme na sever Evropy. Bývá to sice pravidlo, ale dneska nepůjdeme do nejčastěji zmiňovaných zemí, čímž myslím Finsko, Švédsko, ale o kousek vedle, Norsko. Tohle království o rozloze zhruba 380 tisíc kilometrů čtverečních z 5 miliony obyvatel taky patří mezi širokou zásobárnu metalových kapel, které skandinávský poloostrov nabízí. Proto dneska vybírám dvě, nebo spíše jednu, a k tomu jako druhé velmi zkušené jméno pěveckého Matadora. Ta první, to jsou Kvelertak, norská formace, kterou strávíme první část dnešního povídání. Tak přátelé, rozjedeme Metalmánii, tady je další klip.

Jsme zpátky ve studiu. Sledujete jednak televizi Rebel, taky posloucháte Rádio Čes Rok. To jen pro připomenutí. Já jsem z Bavouš a dneska servíruju severskou metalovou nálož. První část tohoto dílu je ve znamení norských Kvelertak. Dozněla skladba Bloodthirst, což byl kousek z jejich první studiovky z roku 2010. Album bylo docela hned ze startu ceněno a mimochodem pánové dostali hned na začátku možnost cenu za prodej převzít od Davea Grohla, frontmana Foo Fighters. Pánové pokračují ve své plodné tvorbě a o 3 roky později vychází jejich druhá deska. Taky velmi ceněná fošná z 11 songy. Opět přichází cena za prodej, další koncerty nejenom v Norsku. Teď sáhneme právě na druhou desku kapely Kvelertak.

Sledujete televizi Rebel, hladíte vlny Rádia Čas Rock, dnešní Metalmania. Mimochodem už se pomalu, ale jistě blížíme k dílu s pořadovým číslem 300, tak ta dnešní je ve své druhé polovině. Pánové vesele koncertují, a to nejenom v Norsku, ale všude, kde se dá. U nás se mi měli možnost vidět na samostatném koncertě, tak i na společném turné s legendou jménem Metallica. Tyhle nory teď nechme, protože na začátku se mám slíbil taky zkušeného norského vikinga, který se na světové hudební scéně pohybuje, řekněme někde mezi metalem a hardrockem opravdu dlouho. Tady je ono slibované jméno Jorn Lande.

Jsme zpátky ve studiu dnešní Metalmánie, jak na Rebelovi, tak i na rádiu Čes Rock. No a ta je ve svém závěru. Do něj jsem zařadil skvělý hlas, kterým je Jorn Lande. Tenhle pěvec se pohybuje na metalové scéně už hodně dlouho a je to velmi žádané zboží. Ať už jako hlavní vokál, nebo třeba spolupráce na některých projektech. Avantasia je asi to nejprofláknutější jméno. Jinak třeba Masterplan, nebo vlastní smečka, které dal název podle sebe, tedy Jorn, anebo třeba spolupráce na rockové opeře. Dost často se Jorn Lande věnuje svým oblíbencům. Takže od něj vydáváme čas od času desku plnou coverů. A to je v podstatě i závěr tohodle dílu. Protože skladbu, kterou vám teď nabídnu, tak tu doplní, řekněme, ještě jedna diskotéková, ale v rockovém hávu. Takže Jorn Lande a Jorn The Boys a ode mne je to vše. Za týden se mějte. Zbavoš.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Vítejte u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music CZ, ve kterým budou mými hosty skupiny Mišák Band, Starti a hudební skladatel, producent a hráč na klávesové nástroje Pietr Šašinsky. Petře, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím tě po čase.
0: No a než tě tu dneska představím našim posluchačům v plný palbě, tak si poslechneme jednu z tvých skladatelských a aranžerských novinek, která se jmenuje Time Mill. Tady je, poslouchejte.

0: Petře, parádně současná rock metalová palba, tak koho jsme tu právě teď slyšeli?
1: Slyšeli jsme Marka Dostála, což je současný zpěvák kapely Jaggers a rockový opery. Já to říkám z toho důvodu, že je to člověk, který vedle mě žije ve svém rodném městě v Táboře, potkáváme se denně, známe se od mala. A já jsem po něm sáhnul, protože prostě se mi ten hlas strašně líbí a on je velice jako zpěvově nadaný. A je to takový běžný kamarád, když jsem si nikdy nemyslel, že my dva spolu něco uděláme.
0: Ano.
1: Takže na základě toho v podstatě já jsem začal tuhle studii dělat. Trošku jsme to umodernili a tady mám teda kamaráda Tomáše Trnku, který mi s tím samozřejmě sakramensky pomáhá.
0: Protože... Tomáši, taky vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Který v podstatě opravdu ten moderní styl, který jsme se do toho snažíme teďka podsouvat malinko, má v krvi, je to bývalý velice známý disc jockey, takže tím s tím to v podstatě vzniklo a my jsme hrozně dlouho hledali prostě člověka, který zrovna na ten time mill je prostě taková specifická věc a já jsem se na to Marka vzpomněl, říkám, Hergot, teď on má takový krásný hlas a dokázal jsem ho dostat do takový tý melodický podoby, když z tý melodiky přijede do těch svých ostrých, brutálních pil, který on má a také to prostě nějak dopadlo, no.
0: Když tvoříš novou pecku, tak už dopředu víš, komu tu danou muziku nabídneš, nebo je to opačně, že si vybereš napřed hlas a pro ten potom aranžuješ celou skladbu?
1: Já osobně spíš to mám tak, že většinou vytvořím tu muziku a
0: tak a nějak si, melodie,
1: tak si nějak strašně ve své hlavě, ve svým vesmíru představu, kdo by to mohl zpívat ze světových věc, jo, což je vždycky nesmysl. A pak podle toho říkám si, Hergo, když je tady takových zapomenutých, krásných prostě zpěváků, který já mám takové v okolí, tak se snažíme prostě v tomhle novém projektu dávat šanci prostě i takovým lidem, kteří jsou v podstatě neviditelní, neslyšitelní, aspoň v tom jako mezinárodním nebo vůbec jako našem národním měřítku. A když potom jim dáš takovouhle prostě pecku naspívat, tak člověk sedí na zadku, jak oni prostě to dokážou zpracovat.
0: Textuješ nebo necháváš textovat?
1: Já nechávám textovat, textu také, ale v tomto případě jsem samozřejmě trošičku malinko musím smeknout před velkými hvězdami, kterými to textují a jeden tady vedle mě sedí a to je Tomáš, který opravdu ty texty dělá s obrovskou noblesou a navíc na něm prozradím ještě to, že v podstatě on, jeho profesionální práce je v tomto té muzikantské sféře je to, že je profesionální osvětlovač, jo. Takže on ty scény má jako v hlavě, takže my to máme tak strašně propletený.
0: Takže texty vidí barevně.
1: Texty vidí absolutně barevně.
0: Laserově a tak dále. Co ti nejvíc to tomu inspiruje, k tomu napsat dobrý text? Jako? Stojí za tím třeba i trošku Alkáč nebo nějaký,
2: to rozhodně
0: nějaká jiná
2: záležitost,
0: která pozbuzuje inspiraci?
2: Rozhodně to není tuška, flaška, papír, jak by někdo očekával. Je to spíš nějaká konkrétní nálada. A inspiruje mě ta muzika, co dělá tady Petr.
0: Petře, dalším velkým hlasem, se kterým občasně pracuješ nebo jsi pracoval, je Honza Toužimský, což je v dnešní době už opravdu persona. Tak jak jste se k sobě vlastně dostali?
1: Ježíš, ta historie je strašně dávná. Já Honzíka znám vlastně od jeho 18 let, kdy v dobách, prostě, samozřejmě musím říct, že opět je z táborského regionu, že jo, tam se rodí prostě strašně moc těch dobrých zpěváků a muzikantů.
0: To bude tou vodou, hele.
1: To bude tou vodou, přesně.
0: No, táborskou.
1: Přesně. Ale každopádně Honzík měl v tu dobu kapelu, která se jmenovala Simon a já jsem v tu dobu se věnoval i ozvučování, takže jsme se potkali takhle na scénách a já jsem v tu dobu měl projekt, který se jmenoval Insight. A říkám si, Hergo, doprčit, ten Honza by se mi tam tak hodil, on je tak mladý, hezký, kudrnatý, že jo, idol ženský, to by bylo tak pěkný. Tak jsem ho oslovil a v podstatě on nám zahostoval v tom Insideu, potom se tam ta trvalé chvilku usadil. A pak jsme se rozešli, protože Honzík samozřejmě, protože ta jeho persona rostla daleko rychleji než moje, já jsem měl v tu dobu milion jako ještě jiných činností. A vlastně díky tomuhle tomu jsme se k tomu sobě vrátili až v projektu, který jsme na Insiders, kterýho je v podstatě tato balada, která je, který jsme tenkrát natočili vlastně.
0: To, co si teď pustíme,
1: to, to jsou Insiders, který v podstatě se natáčeli v roce 2006 u Hádla na Vyžlovce v Praze.
0: No, takže Honza Toužimský, ale tam slyšíme ještě další hlas.
1: Je tam,
0: tak kdo je tím dalším
1: potenciálem? To je můj kytarista z tohohle toho projektu, který se jmenoval Zbyšek Lavička. Oni říkají Lava všichni, ale je to člověk, který už nežije. Bohužel jeho příběh je trošku alkoholový, ale je to strašná škoda, byl to hrozně talentovaný muzikant. Já jsem si ho posadil právě přesně do tohoto projektu jako kytaristu a druhý takový ten popovější hlas.
0: A povedlo se.
1: Děkuju.
0: Jo, poslouchat teda Honza Touža, že jo?
1: Přesně
0: a Lavi, tak pecka se jmenuje About All.

0: Mixy.cz.
1: Petře, kdy se ti nejlíp tvoří tvoje muzika? Musíš tomu mít nějakou jako speciální pohodu, nebo si dát panáčka, nebo dobrým knedlu zelu vepřu třeba, nebo tě to napadne ve 3 ráno, staneš a jdeš ke kompu a tvoříš?
2: Přesně, to je ta třetí varianta, já teda moc nepiju, protože to moc neumím. Velice rád
1: jim. Já ti to naučím, jestli chceš.
2: Jo, už mě to učilo víc lidí. Velice rád jim, takže to by bylo asi lepší, ale zase člověk je unavený, na to člověk musí mít úplně speciální nálady, které v podstatě asi vznikají jenom prostě pocitama, který nabírá v průběhu toho svého života. A samozřejmě nejlíp se tvořím v noci, to každý asi ví, jo, já jsem takový také. Ale určitě je to spíš jako setkání s lidma, který mě něčím inspirují. Je to setkání s nějakýma určitýma situacemi, který člověk, ať je to rozchod, příchod, láska, neláska, že jo, to všechno víme. Ale určitě prostě je to hlavně i tím, že člověk se najednou potká s někým, kdo ho inspiruje prostě, a ta cesta se prostě odbočí do jiného směru. Uhum. A najednou zjistí, že já jsem teďka fakt poslední vlastně 2 roky pracoval na projektu, který se jmenuje Hedr, je to zpěvačka Hedvika Peterková. Hodně jsem se s tím jakoby zasekal, co se týče toho, že té práce bylo obrovský objem. A najednou člověk zjistí, že prostě to pole je prostě daleko širší a že bych rád prostě ukázal i ty ostatní věci, které se mi v tom průběhu toho života prostě namanuly. Pak jsem narazil tady na Tomáše, který v podstatě samozřejmě díky tomu, že je z daleko modernějšího pojetí, než jsem já, že jo, je to prostě trošku to chápe jinak. Uhum. A ten říká, hele, tyhle věci jsou tak pecka, jsou tak pecka, že je třeba prostě to omladit. Já říkám, to víš, že jo, prostě člověk si myslí svoje, a pak mi předložil teda v podstatě konkrétně na věci, kterou teďka asi budeme poslouchat.
1: Budeme.
2: Nějakou
1: Balkan
2: vizi.
1: Balkan Dreams.
2: Jo, je to právě Zedr, ale každopádně mi předložil prostě verzi, která mi tam úplně obohatil toho nějaký prvky. Já jsem si z toho sednul na zadek a říkám, tak tohle je cesta prostě zase dál kousek. Takže tou cestou teďka se snažíme jít.
1: Držím palce do budoucna, abyste spolu takhle vydrželi, protože Chip a Chapman vytvořili tady na té planetě spousty krásných hitů, ať to byly Sweet nebo Susie Quattro nebo Smokey a tak dále, to byly hitmakeři. Kde vás najdeme na netu, aby jsme se podívali, jaký další pecky okolo vás budou vznikat?
2: Vzhledem k tomu, že Tomáš je vlastně ajťák povoláním velice dobrý, takže v podstatě tyhle věci bych rád, aby odpověděl on, protože samozřejmě on to má největší přehled.
3: Umístíme to hlavně na Spotify, dotvoříme klipy, takže to bude dostupný i na YouTube. Bude to Peter Šachinsky, Project 27, nebo anglicky 27.
1: Takže to je vaše adresa.
3: To bude naše adresa.
1: Vaše věci.
2: Otevřený projekt pro mnoho interpretů a mnoho hráčů.
1: Ano, moc krát vám děkuju za dnešní návštěvu, za muziku, kterou jste mi sem přivezli, ať se daří.
2: Děkujeme, Petře, a ať se daří i tobě, děláš to skvěle.
1: Rádo se stalo. No a my si teď poslechneme slíbenou Heather a její nejnovější pecku, která se jmenuje Balkan Dreams. Tak poslouchejte, je to fakt jako našlápnutý.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Michal Schmidtmajer, frontman skupiny Mišák Band. Psáno s krátkým tvrdým. Žil, Michale, viď, je to tak?
2: Ano, je to tak. Ahoj, no, zdravím všechny.
1: Ahoj, čau. Kdy a kde vlastně vznikla skupina Mišák Band?
2: Ježiš, to už je strašně dávno. Mišák Band vznikl původně v roce 2009 a vznikl v Ostravě původně jako kapela, co hrála covery.
1: Jo. Ty jsi mě sem dneska přivez vaše debutový album, který je žánruje velmi pestrý, řekl bych od folk rocku přes funk až po alternativní 90-kový crossover, jako je třeba pecka s názvem Kuna, kterou si tu právě teď poslechneme, Mišák Band, dneska poprvý. Jdeme na to, viď, Michale?
2: Jdeme na to.

0: se vaše debutový album jmenuje a kolik je na něm celkem písní?
1: Naše album se tak jako chytře jmenuje Olbum. My jsme si nad tím jako dlouho lámali hlavu, jak to nazvem. A protože jsme ke všem těm 8 písním přistupovali tak, že by to měly být jako nosné singly, tak jsme říkali, že to všechno musí být pecky. Takže z toho pracovního názvu, nakonec, jak už to tak bývá, vznikl ten název originál.
0: Tu muziku, kterou si myslím dneska přivez, tedy Olbum, jak si pojmenoval vaše nový album, tak kdo tady píše texty a kdo tady píše muziku? Jde to všechno za tebou?
1: Ne, určitě to nejde za mnou. My, jak si dobře řekl, jsme kapela Myšák Band a protože jsme band, tak to děláme všichni jako společně. A co se týče textů, tak tam největší jako zásluhu má Zbyněk Hanák, což je zároveň náš saxofonista, a potom se tam podílel i Petr Močák Svoboda, což je náš bubeník, tak ten taky napsal 2 texty.
0: Kolik vás celkem je v kapele, protože v některých věcech jsou slyšet i dechové sekce?
1: My máme na té desce spoustu hostů, jo? Takže nás je takové zdravé jádro 7, koncertně je nás 10 a na tu desku jsme si přizvali spoustu jako různých externích i muzikantů.
0: A je tam někdo úplně zajímavý, jako známý po té instrumentální stránce, protože ty dechové sekce sedí jak prdel na hrnec.
1: Jo, tak je to určitě tím, že tam je třeba Michal Žáček, což je jeden z nejlepších saxofonistů v republice.
0: Beze sporu.
1: Který hraje shodou okolností třeba s Richardem Millerem nebo s Vojtou Dykem a s Anetkou Langerovou.
0: Jak jste se skamarádili s českou klasik rockovou ikonou Michalem Prokopem, protože ten tady na tom albu taky figuruje, tak ten příběh je...
1: Jo, ten příběh
0: je
1: velice dlouhý, ale já to zkrátím. My prostě, když jsme dělali tu písničku, tak textář právě Zbyněk Hanák přišel s tím, že by refrén měl zpívat někdo, kdo je jako trošku zkušenější, aby mi jako mladému cucákovi radil o tom životě, jo. A tak jsme jako dlouho přemýšleli, kdo by to mohl být, a ten Michal Prokop nás jako napad, jako že by byl nejlepší. Tak jsme mu prostě zkusili zavolat a on na to kývil, takže Michale, děkujeme.
0: No, já si myslím, že to byla dobrá volba. Michal s vámi ve studiu naspíval pecku Running Sushi, tak řekneme k tomu něco? Přijel za vámi do Ostravy, nebo kde jste to točili?
1: My jsme desku točili kousek od Prahy, takže nebylo jako nutné jezdit daleko, a když budu upřímný, tak Michal Prokop to natočil u sebe ve studiu a jenom nám to poslal.
0: Poslal to hotový komplet na míchačku. Tak jo, krásně, jdeme poslouchat. Running Sushi, Myšák Band a jako host Michal Prokop.

0: Na YouTube máme videoklipy k původním třem singlům, které jsme vydali ještě před touto deskou.
1: Ano.
0: A současně teďka budeme vypouštět do světa právě videoklipy tady k nové desce, takže určitě náš kanál YouTube sledujte a tam to všechno bude. No.
1: Ještě zajímavý okolo vás je to, že máte výjimečný merch. Tak můžeme krátce pohovořit o tom, jak ten merch vypadá?
0: Tak my krom toho, že máme klasicky jako čepice, trička, jak asi všichni, tak máme takový interní merch, což je víno. To se taky právě vyskytuje ve všech našich videoklipech. Když si to jako divák všimne, tak tam je. A pro nás víno dělá náš kamarád na Jižní Moravě, který vždycky udělá nějakou pěknou etiketu, natiskne, takže současně teďka máme právě víno k tady k nové desce album.
1: Uh-huh. A ještě na té etiketě je toho človíčka, který ho začne pít a když si toho všimne, může k tomu poslechnout hned i muziku, že?
0: Ano, je to přesně tak. My tam máme QR kód, který odkazuje na všechny známé streamovací služby, takže jako Spotify, Apple Music, YouTube Music a taky odkazuje právě na ty videoklipy, takže při pití můžete poslouchat dobrou muziku.
1: Ano. Vy jste ještě došli k názoru, že CDčko už dělat nebudete, tak co tam ještě máte jako novum?
0: My jsme vlastně nad tím dlouho přemýšleli, jo? Jako pořád musíme říct, že jsme začínající kapela, rozpočet není úplně jako velký, vinyl by byl krásný, ale je to spoustu peněz a já jsem se jednou v noci takhle zbudil a říkal jsem si, sakra, jak my to uděláme, jo?
1: I ty jeden.
0: A tak jsem dostal nápad, že bychom mohli udělat takovou jako tištěnou knížečku, která by se rozložila, tam by byly texty s akordy, právě informace o autorech hudby, textu a podobně. A krom toho by tam byl jeden velký zase QR kód, který přesně bude odkazovat na ty streamovací služby. Takže ten současný posluchač, krom toho, který jako řekněme si dneska všichni posloucháme tu muziku, nebo většina z nás, hlavně přes to Spotify nebo YouTube Music, tak aby měl k tomu něco v ruce. Jo? Takže má tištěnou knížečku v ruce od nás a zároveň má odkaz na ty streamovací služby.
1: Jak to vypadá se křtem? Bude nějaký parádní, ale za to skvělej mejdan, Michale?
0: Ano, jako určitě bude a my taky chystáme teďka jako řadu koncertů, budeme to postupně zveřejňovat na všech sociálních sítích našich a můžeme říct, že první zastávka je 6.6. Bude to v Bolaticích, kousek od Ostravy, od Opavy a tam bude první křest a tím budeme křtem pokračovat vlastně celý rok.
1: Těch křtů bude teda víc.
0: Jako... Chceme křtít na každém koncertu.
1: Jaký největší koncert nebo festival vás letos čeká?
0: No já budu upřímný, my letos tím, že jsme dlouho chystali tu desku, jo, chystali jsme to 2 roky ve studiu a moc jsme nechtěli jako jít dopředu s tou kůží na trh, než to vydáme, takže my vlastně dneska řešíme to, co bude v roce 2027. Takže ty festivaly, doufám, že nás všichni budou zvát na ten příští rok.
1: No kežby, hele. Vy jste tak zajímavá kapela, že si myslím, že ty multižánrové festivaly by po vás měly určitě šáhnout. Nevím, a je třeba Rock for People, ten největší. On Michal tam zve kapely, že vůbec absolutně, když se podíváš na line-up, tak ty kapely, já třeba některý vůbec neznám. A pak, když si je poslechnu, tak si řeknu, aha, tak Michal ví, co dělá, že jo? Aby těm lidem tady na tom velikánském festivalu nabídnul něco výjimečného.
0: Jako určitě se nebudeme bránit, můžou nám zavolat, kdykoliv kontaktovat, booking máme na webových stránkách.
1: No jasně. Takže kontakt na vás, pojď ještě připomenout, vy máte svoji netovou stránku, která je profesionálně vedená a píše se to přesně jak?
0: Je to klasicky www.myshakband.cz a pozor na to, je to MYSHAK, je to psáno ne SH, ale SH, to je SH. Ten záludný.
1: Ano, já ti moc krát děkuju za dnešní návštěvu tady v pořadu rockmusic.cz a držím palce, ať se vám fakt daří.
0: Taky děkuji a poslouchejte všichni kvalitní rockovou muziku. Čau.
1: Tak jo, ahoj. Anděl, tak se jmenuje další pecka z nového alba skupiny Myshak Band a tady je zase další host, herečka Kamila Janovičová. Poslouchejte.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Honza Běloch, frontman skupiny Starti. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tebe a zdravím všechny, co nás poslouchají.
0: Na úvod hned se zeptám, pověz, co je u vás novýho, kromě vaší nový desky, od tvojí poslední návštěvy tady v rockmusic.cz, což bylo zhruba před rokem s albem Fernet Man.
1: U nás, co je novýho, jako změna, asi tak spíš to změna trošičku mírně stylu, že kluci teda říkají, že nemám to prezentovat, nejsme punková ani punkroková kapela, že spíš už se blížíme do toho roku, což je z toho teďka druhého alba poznat.
0: Ano.
1: A je to trošku jiný a tak jsme trošku vyměkli, no.
0: No, ano, dalo by se to tak říct. A my se o tom přesvědčíme, jaký to album je v nejbližších 20 minutách, ale teď si pustíme první ukázku a ta pecka se jmenuje Mraky, což je vlastně typická punkárna od skupiny Starti. Je to tak, veď?
1: Trošku máš pravdu, ale opravdu je to už měkčí, než to bylo na tom prvním albumu.
0: Ano, ano.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Úterý 8:00 až 9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas.
2: Váš nový album je na světě, tak co všechno bychom o něm měli vědět?
3: Tak měli byste o něm vědět. Je to naše druhý album, neproběhl žádný křest. To album vlastně je vydaný jenom online, protože v dnešní době prostě tak, jak jsme zjistili, že už CDčka a ostatní věci jsou pasé. Takže je na Spotify, je na YouTube k dispozici. Mm-hmm. Máme ho na fleškách, udělali jsme si takový zvyk, takovou tradici, že všude, kde hrajeme, tak dáváme pro prvních 50 platících vždycky flešky zdarma.
2: Jo,
3: je to v podstatě v ceně vstupu, na který jsou právě obě dvě naše alba. Takže prezentujeme to tak, aby jsme to fakt co nejvíce snažili rozšířit, se snažíme, tak snad to k něčemu bude, no.
2: Jo. Jaký poselství přináší tady to vaše nový album v rámci textu?
3: V rámci textu se to trošičku...
2: O čem nejraději textujete?
3: No trošičku se to změnilo oproti tomu prvnímu. To první bylo takový alkoholický, takový ten rok s tím alkoholem a tady s těma všema srandama a tohleto. Teď už to tak úplně není, tady ty texty už jsou takový vážnější, jsou tam takový spíš jako takový ty o životě, možná už trošku i o lásce, to, co po nás vyžadujou, takže je to fakt změna, je to jiný, no.
2: Jak vznikal tady ten nový Matroš? Je to kreativita celý kapely, nebo jenom někoho z vás?
3: Je to kreativita celý kapely, v podstatě hodně se zainteresoval tentokrát zase náš baskytarista Pája, který na to má často tvořit, takže hodně věcí je tam od něho, tentokrát mnohem míní zase ode mě, protože já jsem se tomu za stolik nevěnoval. A náš textař Pavel Vavřík, kamarád, který ho tím zdravím, jestli nás bude poslouchat,
2: ano.
3: Tak od něho tam taky nějaký text je, myslím jeden, dva texty tam jsou taky od něj. Takže toto je tam stejný jako na tom prvním, ale spíš se to přiklonilo k tomu, že už toho tvoříme ještě víc jakoby sami, že ještě víc se snažíme toho samotného vlastního materiálu.
2: Mm-hmm. Název novýho alba, tedy Kredenčák, co to vlastně znamená? Má to nějaký hlubší filozofický význam, Honzo?
3: No to je ještě v pořád pozůstatek, vlastně tak, jak to bylo na tom prvním albu Fernetman, tak tady je Kredenčák. To jsou ti, co tajně chlastají doma, že jo? Tak právě od nich, o nich to je a o nich je ta jedna vlastně první stvořená písnička z toho alba, která tam je taky, Kredenčák, když se ho poslouchnete. Ta je taková fakt do toho punku, je to takový ala Vysací zámek, bych řekl trošku. A tak k tomu se to inspiruje, no.
2: Dáme další pecku z vašeho nového alba, tedy z Kredenčáku. Ta se jmenuje Fantazie. To je vlastně pecka, která není až tak typicky punková, nebo vůbec
3: ta
2: není punková.
3: Není vůbec, ano, přesně, tak, není vůbec.
2: Tak co se stalo, ty už si tady říkal, že od toho punku odcházíte, ale no, že to bylo takhle náhle, jako.
3: My od něj úplně neodcházíme, ale ono je to tak, že si to fakt ta doba žádá, že úplně to už není tak úplně, že by to chtěli ti lidi. A ti, co nás znají, tak chtěli něco tady v tomhletom stylu. A já se do toho opřel, tohle je celá jeho písnička postavená od něho. Vlastně je to naše nejpomalejší písnička, vlastně takový ploužák jediný. Poměrně hodně dlouhý, i přesto, že v původní verzi on měl snad jednou tolik času. My jsme ho zkrátili na půlku, jestli se nemýlím, ta písnička i přesto má furt nějakých 5 až 7 minut. Mm. Je pořád hodně dlouhá, takže je upravená a je to takový, hrajeme to nejméně naživo, protože to zase úplně není zase do těch klubů a do toho, ale tak my počítáme, že aby tam bylo od čeho něco, aby to bylo úplně zase něco jiného.
2: No je to hodně pestrý, tak nic proti tomu. Hlavně, že to je vaše vlastní muzika a že to funguje.
3: Rozhodně je vlastní a rozhodně, ono pak ještě ve studiu, ve finále, když byla nějaká ta verze hotová, tak ještě tam každý vložil další nějaký nápad, takže z toho vzniklo ta finální podoba, tak jak vy to uslyšíte tady teďka, jo, takže.
2: No, tak to uslyšíme, no. Dobrá. Jdeme na to. Fantazie, starti.

0: Jak to vypadá s klipama k novému albu? Budou nějaký, plánujete to, nebo už jste něco vydali, můžeme kouknout na YouTube třeba?
1: Takže můžete kouknout na YouTube samozřejmě, vydali jsme, my si klipy tvoříme sami, vzhledem k tomu, k té finanční náročnosti, jak ke všem možným, ale zase věc je ta, že dneska je to dostupný vlastně. Dneska v podstatě, když jsem viděl, že natočí celý film celovečerní mobilem jedním, tak jsme se s tím zkusili inspirovat. Udělali jsme teďka dva klipy, tady k tomu druhému albu. První je Kredenčák, tak jak už jsme si řekli, ten jsme si točili celý sami, vytvořili jsme si k tomu nějaký scénář, písnička, zjistili jsme, která trvá nějakých 4 až 5 minut, tak natáčení toho samotného videa nám k tomu trvalo asi 8 hodin, takže 8 hodin jsem tam hrál alkoholika a všichni mě tam natáčeli ze všech stran, všechno možný, musel jsem tam koštovat různý druhý alkoholu a všechno, bylo mě to proti srsti
0: takže
1: samozřejmě.
0: Takže to bylo autentický jako jo.
1: No, bylo to autentický.
0: Že jsi měl počepicí ve finále.
1: Měli jsme na to v zimě čas, takže jsme to takhle připravili. Jo. No a to je jeden klip, který jsme teda natočili vyloženě jakoby fakt kamerou, záběr po záběru. A ten druhý klip, to je taková ta kultovní písnička, kterou máme na tomhletom albu, na kterou my sázíme, že to by mohlo být to naše budoucí, což je první písnička, Ta cesta k tobě, kterou tam najdete. No a ta právě je udělaná, takže to jsou naše záběry, plus ale s využitím dneška, tak jak to moderní doba žádá, s využitím automatického ty inteligence.
0: Ano.
1: A tam je to poznat, vypadá to téměř profesionálně, teda z mýho pohledu, a i s tou písničkou to k sobě ladí, jako, takže doporučím, podívejte se na to, najděte si to na YouTube, Cesta k tobě se to jmenuje.
0: Ano.
1: Takže i tu máme. No a uvidíme, jestli se najde nějaký čas. Chtěli bychom samozřejmě vytvořit nějaký další klip. Třeba jak už jsme si pouštěli ty mraky, tak je to jedna z těch, která se takhle hodí. Takže čekáme, až bude teďka krásný počasí, aby jsme využili nějakého venkovního potenciálu. Zase jsme udělali nějaký takovej ten klip venku. No.
0: Takže YouTube dáme do vyhledávače Starti.
1: Přesně tak.
0: Někým i, že jo?
1: Někým i.
0: A podíváme se na videoklipy.
1: Můžete, přesně tak.
0: Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert, nebo bude se křtít?
1: Bude se křtít. Chtěli jsme křtít na jaře. Nebyl na to čas, teďka se jezdili nějaký kluby různě, něco málo tady, co jsme tam měli po republice. Bude se křtít až na podzim, to bych ještě teďka asi nezmiňoval, protože to nemám úplně ještě daný kompletně dokupy, ale chtěl bych využít takovýho toho listopadu, prosince, když jsou takový ty hluchý období, když prostě se dá zalézt někam dovnitř.
0: Tak to najdeme na vašich stránkách,
1: to najdete
0: protože
1: na našich
0: vy máte
1: stránkách,
0: doménu.
1: Určitě www.starti.cz nebo na Facebooku Starti. Tam můžete dát like, budeme rádi za každý sledování, ono dneska je to potřeba. A já bych vás pozval teda spíš na ty letní akce, které nás čekají.
0: Tak pojď.
1: Vyzvihnu tam asi dvě takový hlavní. Máme tam s kapelou Přísun povolen, s kterou jsme se skamarádili celkem, tak oni mají 10 let v Praze v Modrý Opici. Mají to 14.6. Jo, takže bude tam 10 kapel, oni mají 10 let, my se tam to účastníme. Myslím si, že by to mohla být pěkná, dobrý místo, dobrý čas, jo, takže to si myslím, že by mohlo být v pohodě. Jo,
0: a pak
1: tam je to vyloženě teda punkový, tam jsme asi úplně nejjemnější kapela z celého večera, když se sedíme na to složení, jo. No. A potom teda bych vás ještě pozval na další perfektní akci, Heřmaňák Fest na Vysočině, Dolní Heřmanice, kde dokonce si vybrali to, že protože já jsem pořádával taky nějaký motofest a tady ty věci, a oni si mě vybrali k tomu, že bych to měl moderovat, takže já budu moderovat festival s nějakýma soutěžema, tak Heřmaňák Fest 26. Jo.
0: Ano.
1: Takže ve finále třeba ze mě bude ještě moderátor, jo.
0: Ne, mluvíš úplně, to dáváš jako na první dobrou tohleto, no tak je to paráda. Dáme si ještě od vás Cestu k tobě. To je další věc, která je taková trošku jako odlišná od toho pánku.
1: Velice odlišná, ano.
0: Ano, a která charakterizuje vaši současnou tvorbu. Tak jdeme poslouchat.

0: Honzo, moc krát dík za tvoji návštěvu v dnešním rockmusic.cz. No a co, popřát skupině Starti, aby se vám dařilo a měli jste před podiem čím dál tím víc lidí. Mě se krásně pozdravují ostatní a někdy zase někde.
1: Rozhodně děkuji za pozvání, vážím si toho a chtěl bych jenom všem lidem vzkázat, choďte na akce, choďte do klubu, choďte na festáky. Když už ne to, tak choďte aspoň do hospody, jako aspoň trošku tlačím na ty mladý, něco dělejte, jo? Mějte se krásně, čau, čau.
0: Ahoj Honzo. To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Rimortis, Vitacit, Jakub Zakravač, šéf festivalu Pod komínem a od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Tati, a jaké to bylo v těch devadesátkách? Pořád se o tom někdo baví, že to prý byla divoká doba.
1: No to víš, že jo. Klidně se posaď, Barunko, já ti o tom něco povím. Nosili jsme flanelové košile, za kofolu jsme dali 10 korun a z rádia hrála parádní muzika.
0: A jaká, tati?
2: Prosím tě, Jarine, můžeš jí pustit něco normálního?
3: Jasně, že ano. A to už během následujícího víkendu, ve kterém se vrátíme právě do devadesátek. Zlaté období grunge, industriálu, alternativního roku či počátku nu metalu. Víkend v devadesátkách. Nejsme jen rádi.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika,